0: už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. All the hits right here.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: heter Dolly. Neřeš playlist, žij léto. It's just so hot. Fine. We are the, we are the. Největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fine.
4: Fine.
0: Fine. Slyšíme to dřív.
4: Fine.
5: Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Thank you very much.
8: Fajn.
7: Vždycky hot.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Doslova vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
2: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
3: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít z něj ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
6: Prezident Pavel se v

orgánu ústavních činitelů. Dneska má v českých kinech premiéru film Odyssea od režiséra Christophera Nolana. Hlavní roli Odyssea, krále řeckého ostrova Ithaca, si střihnul Matt Damon, který ho můžeš znát

0: silnice, neměl zaplý světla a ani helmu. Výzvy policie, aby zastavil, vyignoroval a nakonec jeho únik zastavil až zaparkovaný nákladák, do kterého narazil. Týpkovi se ale naštěstí nic nestalo.
1: Koho mi to jen připomíná? Fajn

0: Ček i zborci, krásné čtvrteční ráno plné deštivých momentů. Přesto, že to teď úplně nevypadá na úsměv od ucha k uchu, vzhledem k tomu, jak je venku, tak přece jen za malý okamžik si řekneme, proč se třeba radovat, z čeho se radovat, nad čím se radovat a naopak, z čeho si to jít hodit. Minci do kašny pro štěstí samozřejmě.
1: Skvělý, krásný dobrý ráno, pojďme se pojít na to, co nás čeká. Tiffany Aris, její Vertigo, nebo teď už Zed Foxy Clarity.
0: Tak pohodu všem, hezký ráno a jdeme na to.

0: Ladíte čtvrteční Morning Bush na Fajnu. 11 minut po 6. hodině. Oasis, jejich Wonderwall. Song, který si včera po zápase Argentina-Anglie, fanoušci Anglie, nakonec nezapili. Můžete hádat dvakrát proč. Je to tak. Anglie prohrála. A Argentina co? Vyhrála. Nakonec zápas končil 2-1, ano, Argentina dal šílený comeback. Potom, co Anglie vedla 1-0, tak nakonec kádr Argentiny to dokázal zvrátit tak, jak to umějí jenom oni. Hele, takhle, pojďme si říct na rovinu, že do Anglie se ani teďkon fotbal nevrací, jo, nevrací se tam výhra, nic. Ale, sice jakoby nevyšlo to, ale měli by pro ně práci, pro všechny jakoby anglický fotbalový hráče teďkon, co reprezentovali.
1: Jo, co by dělali?
0: Třeba teďkon najmou na nějaký autobusový nádraží jako vrchní parkovače místních busů. Wendy, ty jsi to věděla, ty jsi koukala, že je to tak.
1: Já jsem koukala posledních 15 minut, no, ale nebylo to jako dobrovolný koukání. Nebylo to dobrovolný koukání.
0: A bavilo tě to aspoň?
1: Ale tak jako hrála jsem fotbal, tak jako rozumím tomu, no, tak jsem si říkala, že to je jako asi pojde, to podívám teda. Ale musím říct, že to bylo krásný těch posledních 15
0: minut. Bylo to hezký. Messi tam fakt jako čaroval, nakonec vyčaroval z kulinky a nakonec to tam padlo. Takže, Argentina bude hrát finále. Pozor, se Španělskem v neděli. Španělsko-Argentina. Lamine Yamal versus Messi. Goat versus možnej nástupce tady toho Goata. No tak uvidíme. Držíme palce, fanděte komu chcete fandit, my pokračujeme dál. Tady je Lady Gaga, jde Dead Dance a ano, do Anglie se nevrací fotbal. It's not coming home. Morning Boost.
1: Chudáci,
0: ty z ní děláš takhle srátu.
1: Jsem se vychutnám. Nic, budou muset hrát znovu lakru zase, no.

0: Tohle to byl Dominik Fajk, jeho White Keys na Fajnu, 19 minut po 6. hodině, krásně dobré ráno, playlist na Fajnu jede dál, pojedeme třeba s tímhletím.
1: Tohle to jsou One Republic, Need Your Love. Něco pomalejšího na rozjezd, přece jenom ten čtvrtek se teprve rozjíždí,
0: přesně,
1: začíná.
0: Přesně, moje slova, proto další song, volíme tohle.

0: Kelin, taky Sofián, jejich Pistácie. Na to pomalejší ranní probuzení. Tak tohle za chvilku, pak mrknem na tři random fakta. Morning Boost.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzavek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Potřebujete dětské kolo,
2: ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
1: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
2: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
1: Raskal
2: a Bíny.
1: A teď navíc se slevou 30%.
2: Happysport.cz.
3: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni. Témata,

0: Tohle je Killian, taky Sofian, jejich Pistácie. Půl sedmý aktuální čas, no a to je čas, ve kterém si musíme teď říct další tři random fakta.
1: Random fakta.
0: Jméno Muhammad je třetím rokem nejpopulárnější jméno v Anglii. Příští mistrovství světa ve fotbale se můžeme těšit na zmatky v kádru s tím, jak Muhammad bude přihrávat Muhammadovi. Takhle, ne, že by teď zmatky nebyly. Mořské vidry si nechávají své oblíbené kamínky po celý život. Něco, z čeho bychom si jako lidstvo měli vzít příklad, měli bychom se s tom poučit. A ta jedna paní, co už po pátý za rok změnila partnera kvůli finančnímu obohacení, dvakrát tak. A průměrný Čech za rok přečte 13 knih. Průměrný. O nás nadprůměrných, kterým bohatě stačí přečíst pokuta za parkování, ani nemluvím.

0: krásné dobré ráno s fajným St. John the Roses tady na fajnu 3 minuty před 3 čtvrtě na 7. Dámy a pánové, za chvilku.
1: Kde mám sakra manžela? O tom zpívá Ray. Hey, where is my husband? Možná ho hledáte taky, nevím, jestli teda při čtvrtku za 3 minutky 3 čtvrtě na 7 je teda čas ho hledat. Minimálně. Aspoň ta energie z té songy, to je něco, co potřebujeme.
0: Přesně tak. A držíme všem, pokud budete dneska hledat manžela. Ať už v hospodě, nebo kdekoliv jinde. No, kromě toho... A komu už by třeba manžel utekl a chtěl by ho zpátky, tak tady od toho song Want It Back. Giant Rooks. Tohle nás bude doprovázet za malý okamžik. A pak nás čeká zase klasický song fight, kde se opět budeme s Wendy hádat, čí song je nakonec ten lepší. Buďte připravený, budeme potřebovat někoho, abyste to případně rozsoudili. 724634634. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom. Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Největší hudební hvězdy.
12: This is Taylor Swift.
13: Hi, it's Harry Styles.
14: Hi, I'm Olivia Dean.
15: Sleduj Fajn.
16: Fine.
17: Are you ready?
18: My name is Somber.
19: What up, it's Kehlani.
20: Hey, it's Taylor Swift.
21: Back to the hits.
22: Fine.

0: Tak to je něco, co nám dohralo tady na Fénu. Pár minutek do 7 hodiny, krásný dobrý ráno.
1: Krásné dobré ráno všem. Teď si snad budeme dělat ještě o něco hezčí ráno, protože nás čeká náš klasický ranní songfight, ve kterém se utká vždycky můj song, co vyberu, versus ten, co vybere Wendy. A někdo z vás musí rozhodnout, čí song je nakonec ten lepší. Takže 724634634, pojďte nám klidně už někdo zavolat, a abyste mohli když tak případně rozhodovat. A my si pojďme říct, o co budeme dneska hrát.
0: Co kdyby ten, co prohraje, platil plnou nádrž?
1: Do auta.
0: Do auta.
1: Tomu druhýmu.
0: Tomu druhýmu.
1: Toho hrajeme o hodně. Já bych jenom chtěl říct, že tenhle týden od vás dostávám fakt jako zabrat. Už jsem musel dělat kávu, dělat snídani. Včera jsem platil za Wendy co útratu po hospodě, tak doufám, že ta nádrž vyjde na tebe, Wendy. Hele, někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo tam?
2: Ahoj, ahoj, tady Martin.
0: Čau, Marťo, jak se máme?
2: No, pracovně.
1: Pracovně. A odkud voláš teďkon?
2: Z Litoměřic.
1: Z Litoměřic. Tak okay. Zdravíme do Litoměřic, uvidíme, co v Litoměřicích máte rádi za hudbu. Jestli jsi připravený, můžeme rovnou rozhodovat.
2: Můžem.
1: Dobře, okay. Tak jo. První možnost.
0: První možnost je Sigma Paloma Faith, song s názvem Changing.
1: Jak to vibuješ, jak se ti to líbí?
2: No, jako klasika, no, starší trošku, takže jako uvidíme, co bude číslo 2.
1: Dobře, tak číslo 2, rovnou teď. Lost Frequencies. The Feeling.
2: No.
1: Andromedic Deluxe Remix. Martine, je to na tobě. Co pošleš dál?
2: No, je to těžký, ale pošleme tam volbu číslo 2.
1: Jseš frajer. Tak já jsem si to normálně vybral a teďkon...
0: Ty jsi to vymodlil.
1: Vymodlil. Martine, nádherná práce.
2: Pak ti... Tak to jsem rád, že jsem aspoň někoho potěšil, no.
1: Pak ti pošlu fakturu.
0: Marťo, chceš to
2: někdo... Ne?
1: Ne, ne.
0: Marťo, chceš to někdo věnovat?
1: No, ty mě. Promiň. Věnovat to chceš někomu?
2: Jo, všem, co poslouchají takhle ráno a ať se trošku proberou.
1: Tak jo. Hele, tak si měj krásně, užívej v Litoměřicích a zase někdy.
2: Ahoj, ahoj.
0: Čau.
1: Tak co, Wendy, jak se cítíš?
0: No nic, já jdu domů. Hele, já musím mě nějak špatně najednou.
1: Jasně. Tak tady jsou Lost Frequencies. Vždycky hot, vždycky morning. Morning boost.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky.

0: trendy, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Počet obyvatel Evropské unie bude podle zprávy o demografickém vývoji společného výzkumného střediska stoupat až do roku 2029. V něm by měl dosáhnout na svoje maximum 453,3 milionu obyvatel. Potom by měl ale začít klesat. V roce 2100 bude mít podle odhadů Evropská unie dokonce pod 400 milionů obyvatel. Půjde tak o pokles o 11,7%. Další velká cena ve Formuli 1 se pojede už tenhle víkend v Belgii. Na povrch ale

0: Verstappena. Dagmar Havlová překvapila na premiéře filmu Bardotky svým outfitem. Na sobě měla smoking s černým motýlkem. Nejvíc ale šokovala obuví. Na premiéru nazula boty, který nosil bývalý český prezident a její zesnulý manžel Václav Havel. Fajn.
1: Pozor si dejte v Praze v ulici Evropská, což je celkem široký pojem, takže pozor u tramvajové zastávky nad Žbánem, tady se srazil nákladák s osobákem, počítejte se zdržením. Velký špatný taky na D1 na 210. kilometru ve směru na Ostravu, tady je zase nehoda nákladního vozidla, taky počítejte se zdržením. A velký špatný v Českých Budějovicích v ulici Dobrovodská, tady se pro změnu srazily tři osobáky, počítejte se zdržením. Tolik dopravě, teď už Morning Bus na Fajnu.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Krásný dobrý ráno se 7 hodinou, takhle při čtvrtku se 7 hodinou pokračuje Morning Bush na Fajnu. No a já vím, že jako už většina z nás třeba má nějaký ty dovolený jako naplánovaný, ale co kdybychom vám za malý okamžik řekli, že existuje dovolená přesně pro vás ušitá na míru. Tak o tom za chvilku.
1: Do té doby samý skvělý věci jako Pink Punk Teres, Zara Larson Stateside, nebo teď už topic Fireboy, Nico Santos, Buddy.
0: Jdeme na to. Morning Boost. Fine.

0: Skvělý duo Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside, něco, co nám dohrálo 10 minutek po 7 tady na Fajnu.
1: Dámy a pánové, pokud stále nemáte zařízenou třeba nějakou dovolenou a chtěli byste někam jet, ale nemůžete se rozhodnout kam, tak teď jedinečná příležitost. Stačí, když nám zavoláte 724-634-634 přesně na tohle číslo a my vám řekneme, podle vašeho znamení zvěrokruhu, kam vyrazit. Hmm. Jedinečná příležitost. My se pojďme zatím podívat, kam bychom mohli vyrazit my z Vendy. Vendy, co jsi za znamení?
0: Já jsem štír.
1: Tak štíři by měli jet... Marrakeš, Maroko.
0: Ne, já s tím nesouhlasím. Ne, prosím.
1: Jak se Vendy těšíš?
0: Netěším.
1: Už to plánuješ?
0: Nejdu do Maroka.
1: Proč ne? Teď Maroko je v pohodě.
0: Jo, je to skvělý. Ne, tam nejedu prostě.
1: Dobrá, tak já se ještě můžu podívat, kam by jeli třeba Berani. Sakra, teď jsem to ztratil. Jo, Beran na Island.
0: No jasně, Berani pojedou na Island, já mám jen do Maroka, na to víš, jo.
1: Možná bych tam mohl vzít svoji holku. Nebo spíš možná ne. To je fun fact, na Islandu totiž všichni páry, co jedou, tak se pak většinou skončí spolu jako manžele.
0: Tak ty tam musíš vzít.
1: Dámy a pánové, 724634634, rádi vám řekneme, kam vyrazit, případně to neřekneme a půjdeme prostě dál, jako v pohodě.
0: Kdybys to nechtěli.
1: Tak jo, čas tíká rychle. 724634634. Pokud vyprší časomíra, půjdeme dál. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik.
0: 724-634-634, pojďte nám říct vaše znamení. My vám jenom tak jako ze srandy řekneme, kam byste mohli vyrazit. A třeba to bude nejlepší výlet vašeho života.
1: No, třeba taky ne. Ale někoho mám na drátě. Dobré ráno, kdo tam?
2: Dobré ráno, tady Hanka.
0: Ahoj Hanko, tak nám prozrač, co si za znamení.
2: Já jsem blíženec.
1: Pozor, blíženci.
0: Tak... Ty bys měla.
1: Ty bys byla spokojená.
0: Barcelona, Španělsko.
2: Španělsko by bylo dobrý. Radši bych Itálii, ale Španělsko by bylo dobrý.
1: Tak jo.
0: Tak počkej, máš partnera?
2: No mám manžela.
0: No tak manžela, tak co je manžel za znamení? Podíváme se, že náhodou není Itálie jako skrz manžela.
2: Manžel je bík.
0: Bík?
1: Oj!
0: A je tam,
1: je tam Itálie, let's go!
2: No, tak to je super.
1: Pozor, ale...
0: Tak dáš na manžela.
1: Jo, ale musí to platit manžel, aby to jako fungovalo, že jo?
2: No to je jasný.
0: Takže mu to vzkazujeme, jo?
1: Pozdravujeme.
2: Dobře.
1: Tak jo, tak se měj krásně, užívej.
2: Tak jo,
0: ahoj.
1: No tak jo, pokud chcete ještě někdo, tak teď kon naposledy úplně rychle, pak půjdeme dál. Ano, někoho máme na drátě. Ježiš. Dobré ráno, kdo tam?
3: Dobré ráno, Tobias, Teplic.
1: Čau, Tobias z Teplic.
0: Tak co si za znamení, nám prozrať.
3: Tak, já jsem se narodil jako střelec.
0: Jako střelec?
1: Ty jsi střelec.
0: Hele, Island.
1: Oh.
0: Hopping v Tajsku, ale pozor.
1: Do Tajska.
0: Takže Tajsko.
1: No tak to je dobrý, už byl někdy v Tajsku?
3: Nebyl jsem a chtěl jsem se podívat do Tajska na nějaký tajkej.
1: No vidíš.
0: Ale ty se toho nebojíš, to nevidět teda.
1: Tak snad se ty sen splní.
3: Já se nebojím, když jsem ten střelec.
1: Ty jsi střelec, no právě.
0: A je to tak. Střelice musí všechno.
1: Tak to by asi, užívej a snad se to vydaří do Tajska.
3: Děkuju, mějte tak jo,
0: se. Měj se, ahoj.
1: No tak jo, tohle to byly výlety podle znamení zvěrokruhu. My pojďme dělat výlet teď do našeho playlistu. Výletuje Eva Farná.

0: po ránu. Sharp Focus, Elevate. 21 minut po 7 hodině. A máme tu něco speciálního.
1: Miluješ výzvy? Tak tohle si nemůžeš nechat ujít. Red Bull 400 se po 5 letech vrací na ještět.
0: Opět po roce tu máme tenhle ten epický závod, který prověří každýho, kdo se ho jen zúčastní. A už jenom to, že se zúčastníte tady toho závodu, o sobě pak můžete tvrdit, že jste borec. Protože vybíhat skokanský můstek je fakt extrém. Takhle, dělal jsem atletiku a tohle po nás chtěli na soustředění obden, takže vím, co to obnáší. A pokud byste chtěli stanout na startu, zapojit se mezi dalších 1000 účastníků, co pro to udělat?
2: Běžte na náš Instagram, kde jsme jako Fajn Radio, a najděte příspěvek soutěž o dvakrát startovné na Red Bull 400. Tam máte napsané podmínky, které musíte splnit, a když je splníte, tak tenhle ten pátek losujeme výherce.
0: Oj. Tak držíme palce a uvidíme, s kým se potkáme na startu, nebo respektive komu zamáváme na startu.
2: My se budeme jenom koukat.
0: My to budeme sledovat z vrchu.
1: Red Bull 400. 8. srpna 2026 na Ještědu. Více informací na redbull.cz/400.
3: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: ještě tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvětlení.

0: oblečení za 18,90 a Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90 až do 21. července. Kaufland.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Guitaři a Beautiful People, něco, co nám dohrálo. No a pojďme se podívat na prostě nějaký ten bizar.
1: Bizar dne.
2: Bizar dne.
3: Humanoidní robot začal první den v práci útočit na své lidské kolegy. No, tak tady to vidíte. Nejdřív sranda, točíme filmy o vzpourách robotů a bum, najednou, co se člověk nenaděje, je to realita. No, šílená doba. Sem tam jsou nějaký temný místa, jako právě tady třeba v tomhle kanclu, ve kterém tenhle ten robot útočil. Říkám si, že to ten ale robot jako nemohl udělat jen tak, jo? Přece ne nějak naprogramovaný, jen tak jako zaútočit. Bez tak tyhle týpci, na který robot zaútočil, byli jen ten typ lidí, co neděkují umělé inteligenci. Určitě. Takže pojďme děkovat umělé inteligenci. I když vám už po pátý v řadě vyhodila špatnou odpověď. Na druhou stranu, pokud robot měl v práci podobně smýšlející kolegy, jako někteří z nás, není se čemu divit, že se sekal. Možná by to chtěl udělat každý občas. Zvlášť pokud vám kolegové kradou jídlo z vaší kancelářské kuchyňky. Wendy! Morning Boost.

0: Tame Impala, Genie, Drákula, krásné dobré ráno s Fajnem, 7 hodin 42 minut, pokračujeme dál. Playlist na Fajnu, ready? Protože za malou kamřík třeba tohleto. Haven, Caitlin Aragon, Iron. Kromě toho dáme třeba taky takovouhle, takovou pohodičkovou. Menším, možná takovým větším.
1: Ale to je něco, co my máme velmi rádi.
0: Ano. Tak tyhle jsou už za malý okamžik. No a pokud máte nové auto, které bylo vyrobeno v posledních pár letech, tak jste možná dojezdili. Proč? O tom za chvilku. Morning Boost.
2: Fajn. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
6: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.

0: Så skulle jeg lade mig jubel. Name it, Dancing in the Moonlight. Eller Dancing in the Moonlight, jeg jsem to řekla. 9 minutek do 8, krásný dobrý ráno.
1: Dámy a pánové, Evropská unie opět vaří a nikomu to nechutná. Hlavně teda těm, kteří mají auto vybavené všemi možnými systémy a počítačovými vychytávkami, takovými, který vás za volantem šikanují a když jedete na 50, nedej bože 51, houkají na vás pomalu víc jak sanitární vůz, který podle některých teda samozřejmě nehouká, že jo. Evropská unie chce autům omezit výkon. Má k tomu pomoct speciální systém na základě GPS, který pozná, že jdete rychle a následně vás jako omezí v rychlosti. Což mi teda připadá jako celkem jako nebezpečný. Nedej bože, že prostě jedeš za traktorem, chceš ho předjet zleva, tak trošku přidáš, jo? Jenom tak jako malinko překročíš tu rychlost, aby to samozřejmě předjel jenom rychlosti. A najednou proti tobě další traktor. A najednou boom GPS a ne.
0: Zpátky.
1: A boom, no.
0: Zpátky na svý místečko. Na jednu stranu jako jo, ale na druhou, když to bude kontrolovaný, tak se pak lidi na Facebooku nemusí dohadovat o tom, kdo jel kolik a v jakým pruhu a jestli způsobil dopravní nehodu.
1: Jo, tohle. Protože to svedeš na GPS-ku a je to. To by možná ušetřilo, jakoby potom vysvětlování mnoha politiků.
0: Nebo spoustu komentářů.
1: Nebo. Ale já si říkám, že ještě, že moje auto je jakoby traktor sám o sobě, jo. A jsem rád, že tam vlastně funguje aspoň jako nějaký rádio. Takže kdyby měli omezovat výkon přes nějakou GPSku, tak moje 20 let stará oktávka je úplně v pohodě. Dámy a pánové, Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Built & Beat. Morning Boost.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: teď na fajnradio.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
0: To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
3: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.

se si pak ale Liebig změnil pohlaví. Německý média mluví o tom, že změnu provedl kvůli tomu, aby nemusel nastoupit do mužské věznice. Až příště budeš opouštět svoje auto, ujisti se, že je vyplej motor a zamčeno. Na novou

0: do sousedního kraje. Policisti ho ale dopadli hodně rychle. 1794 dílků, skvělá zpráva pro fanoušky Lega a animáků. 1. září se začne prodávat tahle legendární stavebnice inspirovaná SpongeBobem. Je to vůbec poprvé od roku 2012, co vyjde Lego na motivy SpongeBoba.
1: Vamos!
2: Fajn

0: Fajgy zborci, dobré ráno, takhle při čtvrtku. 8. hodina je zde, pokračuje Morning Bush na Fajnu. Pokud hledáte partnera, tak my vám za malý okamžik poradíme, jak ho najít.
1: Do té doby samý skvělý věci. Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss, AM to PM, PM. A nebo teď už něco, co mě fakt dostalo. Max George, jeho Barcelona. To jsem nečekala, že tady bude.
0: Tak vamos. Morning Boost. Fajn. Met you on a beach in Barcelona. Spent the whole night talking till the sun came up. Had me feeling like I'd always known you.

0: to jsme přesně potřebovali pro ráno. Robinčů, Sigala, Zoe Weiss, AM 2 PM, 10 minutek po 8 hodině. Krásný dobrý ráno všem tady na Fajnu.
1: No a pokud hledáte partnera pro život, zapomeňte na Tinder. Justin McLeod spustil nový projekt nazývaný Overtone. Swipeování příležitostních partnerů je prostě u konce. Nově vám partnera najde umělá inteligence. Fíha, wow. Žijeme v budoucnosti. Jen aby ten vztah, si říkám, jakože když ho najde umělá inteligence, taky nebyl nakonec umělej. Zajímalo by mě, jako jestli je to aspoň jako trošku možný, jo, aby ti umělá inteligence našla nějakýho partnera. Proto jsem si říkal, že to pojďme vyzkoušet. Hele, každý to máme v mobilu, nějakou umělou inteligenci, nějaký AI-ko tam je. Pojďme schválně všichni napsat prompt, který zní: na základě toho, co o mně víš, jakou celebritu bys mi vybral jako partnera či partnerku? Mm-hmm. Já se přiznám, já už jsem to tam teda zadal.
0: No tak pojď.
1: Co mi vyšlo, jo? Mm-hmm. Na prvním místě Anna Schulzová.
0: No. Fakt?
1: Jo, ne. Pozor. A teď jako proč, jo? Teď proč?
0: OK, pojď.
1: Pohybuje se ve světě sociálních sítí, videí a mladého publika. S tvým rádiovým stylem a nápady by tam byl přirozený průnik.
0: Co to je za slova? O můj bože.
1: Wendy, máš tam taky ten prompt už zadaný?
0: Mám ho tam. Uh-huh. A mám tady dva. Mám jednoho ze zahraničí a jednoho z Česka.
1: No.
0: Nejlepší meč ze zahraničí by byl Andrew Garfield.
1: Ojo, Spider-Man. Hej, to chci taky.
0: Jako já jsem naprosto spokojená.
1: To je varo. A říká proč?
0: Je tady napsaný, údajně, inteligentní, velmi empatický, umí být vtipný blbost. A vážný. Je to člověk, který by zvládl tvoje tempo.
1: Ten se k tobě nehodí.
0: Ne, mega. A pak teda z Česka je tady Mikýř.
1: Dobrá partie. Jste moc poutočit videa. Jaký asi? Dámy a pánové, a co vy? 724634634, pojďte dát tady ten prompt do vaší AI a schválně nám napište, koho by vám takhle umělá inteligence vybrala a proč. Na tohle číslo 724634634 jsme zvědaví, koho vám AI-ko vybere. Morning.

0: Loi Uretice na Fajnu 17 minut po 8 hodině. Krásné dobré ráno všem. Před malou chvilkou jsme tady nakousli to, že týpek přišel s novou aplikací, která vám podle AI najde partnera. Říkali jsme si to, pojďme to vyzkoušet. Vymysleli jsme prompt, který jste mohli zadat do vaší umělé inteligence a ten prompt by vám měl teda případně vybrat nějaký ty partnery. Teď se pojďme podívat na to teda, jaký partnery vám takhle vaše umělá inteligence na základě toho, co o vás ví, vybrala. Přišla nám zpráva od Hanky a píše: zdravím vás, tak mě vyšel na prvním místě Keanu Reeves. Pozor.
1: Okay.
0: Pak David Beckham.
1: Okay.
0: A Tom Hanks.
1: Nice.
0: Z českých pak Marek Eben a Vojtěch Dyk. Hanka má z čeho vybírat.
1: Hanka má hodně dobrý výběr. Kluci, postavte se do řady.
0: Ano. Super nápad na prompt, I

0: jako s Adélou.
1: Počkej, ale prostě, co to píše o tý shopaholic Adél? Pokud by šlo o čisté, zábavný a chaotický vztah, oba máte výraznou internetovou prezentaci, ale dlouhodobě by to asi bylo hodně bouřlivé.
0: Ne.
1: Bráško.
0: Ne.
1: Karel z Ústí. A Kájo, drž se hlavně. Možná zkus radši ten Tinder ještě. To na toho bych úplně nesázel, na tohle. No tak jo, tak držíme všem při hledání nového partnera. My pojďme teď objevovat nový songy a hlavně za okamžik nový filmy, které budou v kinech. To se tady bude dít za chvilku.
2: Morning Boost. Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: byl David Guetta, jejich Remember, něco se nám dohrálo přesně o 8:30, no a pojďme se podívat při čtvrtku na nový filmy.
1: Movie Koutek. Doporučujeme nejlepší filmové premiéry týdne.
2: Fajn. Je to tady. Po x měsících čekání a po x negativních příspěvcích na síti X je tady den, kdy jde do kin Nolanova Odyssea. Velkolepej film. Akční mýtická epika, natočená přímo na IMAX plátno. Film podle Homérovy básně Odyssea. Níž se bajný hrdina Odysseus po dobývání Troje vrací na svůj rodný ostrov Ithaka. Film, který mnozí kritizovali, že prej to bude propadák, o tom už se teďkon sami můžeme přesvědčit. Film je hvězdně obsazený, je to totálně nabombený. Ve filmu bude třeba Matt Damon, taky Tom Holland, Zendaya, Anna Hathaway, Robert Pattinson a dokonce samotnej Travis Scott.
0: Wow, okay.
2: Takže tak, takže film Odyssea.
0: Druhý film se jmenuje Ztracená země, neboli Lost Island. Je to film, který byl na festivalu minulý rok, ne tady v Česku, ale bylo to někde v USA. A dostal velmi dobrý ohlasy, proto dneska vychází i v kinech. Okay. Je to o dětech, který se snaží najít zpátky svoji rodinu. Jeden má 4, jedna má 9.
2: Okay.
0: A cestují různě po světě. Nebo cestují, hledají tu rodinu, aha, ale jsou v nebezpečí. A je to takový jako dokumentární až dramatický film a vypadá to fakt, fakt dobře. Podle AI to má zatím 75%.
2: To není vůbec špatný.
0: Mm.
2: To je dobrý. No tak jo. Tak tipy na filmy by byly, na co půjdete vy, záleží jenom na vás.
1: Movie Koutek. Další zajímavé filmové premiéry zase za týden. Fajn.

0: Dámy a pánové, jeho Born with a Broken Heart na Fajnu. 9:45, to je aktuální čas. Dneska je takzvaně mokrý čtvrtek a tady jsou songy, díky kterým budem v suchu.
1: With DMC, Beast Honey, Show Me Love.
0: To bychom mohli být v suchu díky tomuhle. Díky čemu taky budem v suchu. Tak to je tenhle ten song. Song s názvem Boston od zpěvačky Stelly Lefty. Tak hezký mokrý čtvrtek. Tohle za okamžik. Morning Boost. Fajn.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Opulence, hojnost a chuť užívat si života. O tom je srpnová Vogue CS. Coverstar nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Ty mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
11: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
12: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
11: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
12: Když repráky, tak Mironet.
11: Klikni dvakrát.
13: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
14: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Stella Lefty Boston na fajnu 8 minut před 9 hodinou. Znamená to pouze jedno jediné. To, že Morning Boost je pro dnešek u konce, ano, opět jsme společně zvládli 3 hodiny tady od 6 hodiny raní. Klasická otázka, Wendy, tvým směrem, co tě bavilo nejvíc?
1: Tyho, já přemýšlím, fotbal.
0: Fotbal? Teď a fotbal? Tak to je ústý, to bych fakt nečekal. Mě bavili nejvíc ty AI partneři, jak vybírala
1: AI. No jasný, protože jsem měl dobrý výsledky.
0: No právě, že ne moc.
1: Ne, nelíbilo se ti to?
0: Ta Anna Schulz vám ke mně moc nesedí.
1: Ale ten zbytek.
0: Sabrina Carpenter a Dua Lipa, jo.
1: No, já si myslím.
0: Tak si mějte krásně, užijte zbytek dne. A zítra, pátek, o 6. Tak čekíš.
1: Ahoj.
2: Muchas gracias, afición. Ešte para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava, tak Mironet, klikni dvakrát!
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: keep them moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online. Online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
7: Tohle je minutka po devátý a než společně odstartujeme Music Boost, dáme si s Matějem nějaký info.
8: Poslanecká sněmovna včera schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle vlády se tím narovná podnikatelský prostředí a vydělá 14 miliard do státního rozpočtu. Opozice návrh naopak vidí jako zbytečnou zátěž pro podnikatele a předpokládaný výnos označuje za přehnaný. Češi v bedně čím dál méně sledujou klasický televizní vysílání. Místo toho televizi častěji využíváme jen jako velký monitor, na kterém si podle vlastního vkusu pouštíme obsah s online platformem. V průměru touhle aktivitou denně strávíme 37 minut, ještě před 6 lety to přitom bylo jen 21. A i filmový Spider-Man může dostat košem. Tom Holland totiž přiznal, že nedávno slidnul do DMs norský fotbalový hvězdě Erlingu Haalandovi, aby ho pozval na pofel. Haalandovi ale nestál ani za odpověď a normálně ho vygoustil.
7: Fajn. I dneska jezdíte, prosím vás, opatrně, bouralo se v Praze, a to v ulici Karlovarská, tady projíždíte se zvýšenou opatrností, nehoda dvou osobních vozidel, stejně tak i jako v Praze v ulici Průběžná. No a zdržíte se taky na D3, 123. Kelák, trasa Mezno, Kaplice, tak tady, prosím vás, je levej jízdní pruh uzavřený, tak pomalu, bezpečně a opatrně.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
5: Music Boost.
6: Music Boost.
5: Music Boost.
6: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
7: Já vám přeju hezký start dnešního dopoledne, máme tady malý pátek, no tak se pojďme společně s playlistem Fine Radia užít. No co jiného nám zbývá, že jo? Než si to užívat. Já vím, prostě ráno má málo kdo dobrou náladu, ale my to zkusíme změnit. Nevím ještě jak, ale nějak se to povede. Startuje nám Gimme 5, to je 5 songů na rozjezd. To znamená, vy posloucháte, já nemluvím a pak se sejdem.
5: Music Boost.
6: Music Boost.
5: Gimme 5. Fine.
7: A startuje nám to dneska Miley Cyrus. Tak hezký dopoledne.

0: Yes, přesně takovýhle se to tady dáváme na fajnu. Maroon 5, taky Christina Aguilera, jejich Moves Like Jagger. Song, který nám Music Boostu právě uzavřel dnešní Gimme 5. Kolik vteřin podle vás trvá změnit někomu jeden den? Mně třeba dneska stačily pouhý 2 vteřiny. Já si vlastně někdy říkám, jak moc je vlastně skvělý, že si navzájem ovlivňujeme životy, abychom o tom vůbec jakoby věděli. Jo. Dneska ráno jsem jela tramvají, neměla jsem vůbec dobrou náladu, opravdu jako dnešní ráno, jakoby nic moc. Najednou ke mně přišel jeden pán a řekl mi, tyjo slečno, jen jsem vám chtěl říct, dneska vám to fakt jako sluší, máte jako dobrý vlasy. A já jsem si dneska zapomněla vyžehlit vlasy, jakože opravdu mám dneska takový jako divný vlnitý, no a on mi je pochválil, ale nic víc, prostě odešel. Vlastně jedna taková obyčejná věta trvala 2 vteřiny, ale vlastně mi změnila pak úplně celý ráno. Takže budu k vám upřímná, tohle ráno nic moc, ale fakt jsem to potřebovala. A takže si myslím, jako, že to je vlastně strašně cool si tohle jako zvědomit, že vlastně můžeme někdy někomu cizímu udělat strašně hodně tím, že uděláme málo. To je vlastně strašně fascinující a strašně dobrý. Tak jsem vám to jenom chtěla tak jakoby říct, abych mohl se na to třeba zkusit dneska soustředit. Zkusili jsme třeba dneska udělat něco jinak. Nevím, jakou práci děláte, ale prostě v té práci udělat něco víc jako pro ostatní, pro druhý. Jo, jestli jste třeba prodavačka, tak se třeba usmát nebo popřát každému hezký den. To taky není samozřejmost. Jestli jste květinářka, tak tomu taky prostě to budeme nějak vyšperkovat. Jestli jste kamionák, tak třeba na někoho zvesela zatroubit, já nevím. Prostě nechám to na vás, ale říkala jsem si, že by bylo fajn dneska pro někoho udělat něco málo, co může být hodně. A jestli nemáte náladu, tak ne, tak to nechte třeba na zítra. Nebo na víkend. Tohle bude za chvilku Portugal Man, jeho Glide. Tak leďte fajn.
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
3: Bruno Mars here, literally I'm returning for a concert.
4: Hi, I'm Gracie DeBongs. It's Olivia Rodrigo.
5: Hi, we're Blackpink.
3: Welcome to the show.
1: Yo. Dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn.
6: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
13: Tahické léto Aquapol z Praha už je tady.
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
17: V Grand Optical víme, že život je

0: příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. Praga Aréna.cz.

0: čtvrteční mělžek byl na fajnu. Teď jsem měla myšlenku, úplně jsem ji zapomněla, no nic, jdeme se radši proběhnout.
1: Miluješ výzvy? Tak tohle si nemůžeš nechat ujít. Red Bull 400 se po 5 letech vrací na Ještěd.
0: 8. srpen bude na Ještědu hromada namotivovaných lidí a mezi nimi můžete být i vy. Na našem Instagramu, prosím vás, teď rozdáváme dvě běženky, neboli dvě registrace na Red Bull 400. Ta soutěž trvá do zítřka, to znamená, neodkládejte to, šup na naše socky a šup se registrovat. Běžecký závod 400 metrů do svahu se skolem 35 stupňů. Je to pro náročnější běžce, ale dočetla jsem se, že tam můžou i začátečníci. Já si myslím, že by mě to totálně strhalo, ale nebudu lhát, docela mě to jako fakt zajímá, takže se pojďte k nám přidat. Soutěží se v kategoriích muži, ženy a taky čtyřčlenný štafety, každý si tam najde prostě to svoje a hlavně je to prostě zdraví běhat. Tak proč se prostě neproběhnout takhle hezky hardcore, hezky společně?
1: Red Bull 400 8. srpna 2026 na Ještědu. Více informací na redbull.cz.

0: DJský duo Fastboy, taky Moby, taky Sophie and Jens, jejich Last Summer, to je song, který nám dohrává krátce před 3:15 na Fajnu. No a s playlistem nezastavujem. Za chvilku Mal Smith, taky Neil Horan, jejich Drive Safe. Song o loučení s člověkem, na kterém vám záleží. Vlastně song, který vznikl kvůli bolesti z rozchodu a odloučení. Takže další song, který není úplně textem jako pozitivní, ale prostě zní pozitivně. Poslouchejte. To vůbec nezní jako rozchodová písnička. A přitom je. Tak laďte fajn.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Rascal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 30%.
12: Happysport.cz. Are you ready, ready? This is
13: Bruno Mars. I'm Lil Peepy. It's Sabrina Carpenter. Music. Fine.

Český talent Thomas Robin, jeho lucky fotograf. Music boostu na fajnu. Když jste uprostřed hádky, nejlepší je dát si pauzu. A pak se po nějaký době k tomu konfliktu vrátit. Je to pro vás teorie, se kterou já rozhodně nesouhlasím. Vyšla to nějaká studie podle psychologů, kteří radí, že dát si takovou pauzičku, když je konflikt fakt dost vyostřený, není vůbec špatný. A naopak to vřele doporučou. A já se ptám, co jste sakra za budha lidi, že během hádky dokážete jako s klidnou hlavou říct, jo hele, okej, asi to úplně nám to teď nejde, to hádání, dáme si 5 minut jako pauzu a pak se k tomu vrátíme. To přece není možný, to přece nejde, nebo a tak, když se asi hádají dva chlapy, tak se to možná dá zvládnout, ale když se prostě hádáte s ženou, tak to je podle mě jakoby nekončící argument, protože my máme furt nějaký argumenty a zastavit nás a dát si pauzu, to pak je ještě horší. Takže prosím vás, pánové, jestli jste někdy nebo uvidíte nějaký takovýhle pitomý článek, nevěřte tomu a už vůbec ne to neskoušejte. Protože když nám náhodou nějaký argument dojde, tak nepotřebujeme pauzu. My potřebujeme vytáhnout něco z roku 2010. We got that hit. Fine.

0: Největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn. Fajn.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Na internetu je hodně věcí.
3: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
2: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Sleduj Fajn.
3: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
4: Padla 3:50 a to je ideální čas něco se s Matějem dozvědět.
5: Nájmy ve velkých městech dál rostou. Během jara stouply ceny v Praze, Brně i Plzni meziročně až o 14%. Za průměrný byt 2+KK v metropoli tak teď zaplatíte zhruba 25 000 měsíčně. Podle expertů je to ale pořád levnější než splácet hypotéku. Milujete včerejší pizzu k snídani? Odborníci varujou, že si tím koledujete o otravu jídlem. Zbytky by totiž nikdy neměly zůstat ležet na lince přes noc a do lednice musí zamířit maximálně do 2 hodin od uvaření. Včerejší pizzu proto jeste jedině pořádně vychlazenou. A hořkou pachuť má poslední tuzemská výhra v Eurojackpotu. Sázkař z Česka si sice přišel na pohádkových 11 milionů, ale mohl mít daleko víc. Od Eurojackpotu ve výši skoro 1 miliardy ho totiž dělilo jen jedno uhodnutý číslo.
3: Fajn. Music Boost.

Jízda na kole a pivo. Kombinace, která nás v letě v Česku dost láká, ovšem má nějaký pravidla. Ty si za chvilku řekneme, stejně jako nastavačka Lubrika a samozřejmě playlist Fajn Rádia. Takže se pohodlně usiďte, s desátou pokračuje Music Boost. Music Boost. Tohle je Kangs Never Going Home. Tak užívejte, hezký dopo.

Waterfall, Sole, James Hype, taky Sam Harper. 3 minutky do 10:45 na fajnu. Asi se všichni shodneme, že jedna z nejlepších letních kombinací je kolo a pivo. Letní výlety na kole často končí na zahrádce s vychlazenou Plzní, že jo? No, buďme k sobě upřímní, že to děláme. Nebo že nás to aspoň napadlo někdy, že jo? V Česku pro cyklisty akorát platí nulová tolerance alkoholu, stejně jako pro řidiče aut. Já to prosím vás teď v letě připomínám, protože to vypadá, že to prostě někteří nevíte. Takže byste pak mohli mít třeba i po jednom pivísku jako problém. Tak jenom hlásím, že teda u nás ne. Ale kdybyste to pivo k tomu kolu fakt jako potřebovali, musíte prosím vás do zahraničí. Takový třeba Rakousko má limit do 0,8 promile, což je fajn. To je takový jakoby akorát. Francie, Itálie, Španělsko, Nizozemsko i Belgie mají toleranci 0,5. To by se taky ještě dalo. Ale kdo mě úplně překvapil nejvíc, prosím vás, je Velká Británie. Tam není stanovený vůbec jako žádný limit, akorát je tam velká podmínka, že pokutu dostanete v případě, že vlastně jedete na kole a nezvládáte to kvůli tomu alkoholu. To znamená, vy můžete ve Velké Británii prostě pít, jak se vám zlíbí, můžete jezdit na kole, jak se vám zlíbí, ale když je to na vás vidět, že chlastáte, tak prostě pryč papíry i na auto. Takhle přísný tam vlastně jsou, ale vlastně se mi to jakoby líbí. To, co ale všichni víme, je, že ve Velké Británii se prostě nedá to pivo jako pít. Takže k čemu nám to vlastně je? No, k ničemu.

0: Music Boostu na Fajnu, no který samozřejmě pokračuje, taky nás za chvilku čeká Lubrika, ale než se tak stane, tak si dáme... Přesně ten moment, kdy přestanete věřit v lásku, tak ta láska vždycky přijde. O tom zpívá Alex Warren, jeho Forever Dream. Tak silná láska, že máte pocit, že se vám to jenom zdá. Mimochodem tohle je mladý umělec, který se proslavil TikTokem. Nejdřív si dával na svý socky jenom takový obyčejný videa ze svého života. To se chytlo a dneska je to prostě velký jméno. Tak na Fajnu.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Opulence, hojnost a chuť užívat si života. O tom je srpnová Vogue CS. Coverstar nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
5: Ekokom.
6: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
7: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
10: I táta přece vaří.
11: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
9: www.jonointeriér.cz.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
13: všude
12: zdejší,
13: všude je fajn.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Sex je jako klimatizace v Česku. Všichni víme, co to je, všichni o ní mluvíme, ale málo kdo jí má.
2: Jo, bude to bolet.
3: Ale bude to znít skvěle.
2: Music Boost.
3: Fajn.

0: Stay tight, tohle je Zara Larsson, taky Pink Panthers v Eteru Fajn Rádia, 3 minutky do 10:45. Já se vám přiznám, dneska nemám úplně jakoby dobrý den, nevím proč, já jsem se blbě vyspala, prostě už od rána je to takový jako velký špatný, ta náladička, tak jsem si říkala, že si musím udělat nějakou jako radost, jo. Proto se do éteru za chvilku posílá mýho oblíbeného DJ, je z Německa, jmenuje se Purple Disco Machine. Má dost pozitivně laděný songy. Trošku mi to jako připomíná spíš, jako kdyby to byl Ital a ne Němec, protože tam má to takový jakoby zábavný italský vibe. Wonderful Life, to je song, který si za chvilku dáme a já ho prosím vás věnuju všem, kteří to máte dneska stejně jako já, že vám ten den prostě, že se tak jako blbě táhne. Někdy to tak je, někdy ani nevíte proč, někdy ty dny jsou prostě taky náročnější, ale my to samozřejmě jako vždycky nějakým způsobem prostě zvládneme, protože v práci co, máme kávovár, máme nějaký fajn kolegy, tak to prostě vždycky nějak přežijeme, ale prostě, jestli to máte dneska stejně, tak tenhle song je pro vás, pro všechny. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4KK v Zubří u Vsetína za 6 757 000 korun. Byt 2+1 v Zubří za 6 407 000. Pozemek k bydlení v Březové u Sokolova za 1 115 400 korun. Byt 3KK v Roždělovicích u Nymburka za 4 490 000. A garáž v Holicích na Pardubicku za 490 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.
12: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
13: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.
17: Right, babe.
11: Fine.

American Girls, tohle je Harry Styles, kterýho si dáváme v Music Boostu. Teda už přestáváme. Dáváte si fajn. Představte si situaci, že si s někým píšete, nevíte, co odepsat, a tak zvolíte třeba smalíka okurky. Máme tady totiž novou revoluci. Chystají se do našich telefonů nových smajlíci. Hele, občas to tak jako prostě je, že vždycky přijde vlna nových smajlíků a prostě se většinou chytnou. Teď ovšem mají přijít smajlíci, který trošku jako nerozumím tomu, kdy bychom je měli používat. Máme tu prosím vás palec, který ukazuje doleva a doprava. Jakože poslat někomu palec nahoru a dolů, to je přece jako jasný, ne? Ale proč doleva a proč doprava? To mi přijde fakt jako vlastně ujetý. Pak tady máme taky smajlík majáku. Tak jako jo, maják je vlastně hezký, je takový fancy, tak jo, proč ho nepoužívat. Máme tady taky motýlka, no to je krásný, poslat někomu motýla. A pak síť na motýla. Jakože možná, když někomu chcete jakoby zavyhrožovat a jenom emotikonem, tak prostě pošlete motýla a hned za to pošlete tu síťku, jo? Abyste dali najevo, jakože tebe lapím prostě, kámo, a bude to s tebou velký špatný. Máme tady taky zajímavého smalíka, který má rozpraskaný obličej, což si myslím, že se hodně chytne. To možná budeme používat takových těch jako případech, kdy se nebudeme cítit úplně jakoby fresh a chceme tomu kámošovi třeba dát najevo, hej kámo, promiň, nedorazím, cítím se fakt jako špatně, a dáte tam smalík jako rozpraskaný tváře. To si myslím, že není špatný. Ale co je za mě úplně nejvíc ujetý, je prosím vás okurka. V jakém případě někomu pošlete okurku? 724-634-634. Já potřebuju znát odpověď na tuhle zásadní otázku. Proč bych někomu měla poslat okurku? No? Posloucháš. Fajn.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly.
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
2: Ceny ropy po

0: klíčovej hormuzský průliv. Snažíte se vyřadit z jídelníčku cukr a doufáte, že vás na něj časem přejde chuť? Tak to pro vás věci mají špatnou zprávu. Lásku ke sladkému se nikdy úplně neodnaučíte, máme ji totiž biologicky zakódovanou. Můžete tak sice omezit porce, ale vrozený touhy po cukru se mozek už nezbaví. A bejt v Praze single je pěkně drahej špás. Podle nových dat zbyde lidem žijícím o samotě v hlavním městě po zaplacení nájmu a poplatků jen necelých 7000 korun měsíčně, což je nejmíň z celé republiky. A paradoxně dvakrát míň, než kolik na konci měsíce zbyde nezadaným na Ústecku.
1: Fajn. Mrkneme se v rychlosti na silnice, tak jezdíte opatrně. Bourou se, prosím vás, v Praze hlásí Nusovský most nějakou nehodu, tak tady projíždíte opatrně. Zdržíte se taky na jižní spojce, dvě havarované vozidla. No a opatrně taky u obce Kvílice, okres Kladno, prosím vás, tady je taky nějaký havarovaný vozidlo, tak projíždíte se zvýšenou opatrností.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
3: Music Boost.

0: Fajn.
1: Tak jako takhle, jako zeptat se vás na novýho Smajlíka Okurky, v jakém případě bychom ho někomu mohli poslat, nebyl úplně moc dobrý nápad. Všichni mi píšete svoje názory, ale žádný z nich se nedá publikovat. To je strašný, na co myslíte lidi. Takže nic, bereme to, házíme to za hlavu a jdeme dál. Music Bus skáče do třetí společný hočky za mikrofonem Andra, no a před náma už Lady Gaga. Music Boost. Tohle je její Dead Dance, 6 minutek po 11. Tak hezký dopoledne.

0: odpustit už ne.
1: Na fajnu nám dohrála Eva Farná Perpetuum Mobile. Pojďme si představit situaci, že někoho nemáte rádi, ale podle robota s tím člověkem prostě musíte chodit. Spouští se novej seznamovací projekt, ve kterém budou vládnout technologie. Je to taková moderní seznamka, která vám partnera vybere na základě umělé inteligence. Prostě si vás prověří, vaše zájmy, názory na život, na politiku, na sebe. Prostě úplně komplet vás vezme, váš vzhled, věk a vyhodnotí prostě k vám někoho, kdo se k vám prostě nejvíc hodí. Jestli sledujete reality show Are You The One, tak vlastně tohle můžete vidět na vlastní oči, jak tohle funguje, nebo takhle spíš nefunguje v praxi. Jo? Já si myslím, že do některých věcí by technologie neměla zasahovat a jedním z nich jsou prostě vztahy. Jako, že možná vás ten robot jako spáruje s někým, kdo má podobný zájmy jako vy, ale prostě chemie, otázka jako chemie, to, co prostě správný vztah jako musí mít, bez toho se jako ty dva neobejdou, to prostě robot nepozná. To znamená, pojďme trošku jakoby se vrátit selským rozumem prostě nohama na zem a pojďme si uvědomit, že ano, můžeme se umělý inteligence prostě zeptat na nějaký naše, nevím, s čím se vy konkrétně s ní radíte, ale můžete se třeba zeptat na počasí nebo co si o čem myslí, ale prostě, aby vám vybrala partnera, to už je prostě moc.
2: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
2: Fajn.
1: Teda záleží, koho by mi vybrala, že jo? Naughty Boy, Sam Smith, ich lalala. Na fajnu.

čtvrteční dopoledne s Fajnem. Dnešní Music Boost. Hele, tak já abych teda nehánila tu umělou inteligenci, tak jsem pro vás udělala to, že jsem zkusila, jak to teda vypadá jako v praxi, jo? Máme tady teda novou seznamku, která vám partnera vybere na základě vlastně AI. Já jsem si řekla, dobře, nebudu to prostě hned takhle prostě hanit a zkusím teda, jestli to funguje. Napsala jsem teda AI, poslala jsem všechny moje informace o mně, poslala jsem moje fotky a napsala jsem, kdo by se teda podle ní ke mně jakoby nejvíc hodil. Tak prosím vás, za prvé je to Vojta Dyk a za druhé je to Tom Holland. Což jako taká, jako mě by to nevadilo, jo. Akorát, že oba dva jsou ženatý. Tak jsem teda umělou inteligenci upozornila na to, že jsou oba dva zadaný. A tady hned vidíte, že už na startu to vlastně nefunguje. Že vám to prostě doporučuje prostě někoho, koho vám to doporučovat prostě jakoby nemůže. Tak mi to teda, tak se mi to omluvilo, napsal mi, no a co takovej Marek Lambora? Ten je asi single, vlastně by se k tobě hodil. Já jsem napsala, že Marek není úplně můj typ, ať teda doporučuji ještě někoho jiného, tak mi doporučila pak Honzu Cinu. Což víme, že Honza Cina prostě úplně nemiluje ženy. Takže vidíte, že to prostě nefunguje. Nefunguje to. Prostě pojďme se seznamovat ještě face to face, pojďme používat ještě vlastní rozum, jestli nějaký máme, a prostě tu AI nechme na jiné věci.

0: Fajn má svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Opulence, hojnost a chuť užívat si života. O tom je srpnová Vogue CS. Coverstar nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Všude
3: zdejší,
4: všude je fajn.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Je mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Yeah.

Lauren Wolf, song, který se jmenuje No Stress. Já si myslím, že je to taková modlitba pro dnešní čtvrteční dopoledne. No Stress. No a já jsem teď v Eteru Fajn Rádia objevila takovou novinku české gastronomie. Prosím vás, není to žádná reklama, jako placená reklama, je to něco, co jsem prostě já sama našla a přijde mi to fakt jakoby, myslím si, že to stojí za zmínku, přijde mi to fakt jakoby boží, jo. Máme tady takovou novinku v podobě smažáku v kebabu. Myslím si, že je to novej lék na kocovinu. Všichni známe to, že když máme takovou tu klasiku kocovinu, potřebujeme prostě nějakou takovou dobrou prasárničku, jo, smažený sýr, prostě hranolky, prostě cokoliv, to všechno milujeme. A možná na máme konečně něco, co je i svým způsobem dost kvalitní. Kvalitní maso, nějaká zelenina. Je to prosím vás kebab, který má v sobě smažený sýr. Je to obrovský kebab. Má asi 1,5 prostě kilogramu. Je to fakt jako pořádná prostě porce. Možná byste to snědli ve dvou. Vymyslel to nějaký Mikuláš Dudek ve svém bistru u Dudka. Je to prosím vás Jaroměř. Všichni tam jezdí z celé republiky. Já jsem se dočetla, že se to teď stala nějaká jako atrakce a všichni prostě potřebují ochutnat kebab se smažákem. Já vím, že to zní trošku ujetě, ono to ujetí trošku prostě je, ale prostě víme, že my Češi prostě milujeme smažený sýr a očividně ho máme potřebu dávat jakoby do všeho, ale tenhle kebab vypadá fakt jakoby dobře. Takže si myslím, že jestli vás čeká v následujících dnech nějaká party a následná kocovina, tak u Dudka to jistí.

0: Doufám, že si všichni užíváte dnešní čtvrteční dopoledne, jestli ne, za chvilku to změníme. Tohle je Sigala, jeho Reptide. Dnešní dopolední Music Boost v procesu. Když jsem říkala, že to za chvilku změníme, jestli nemáte dobrou náladu, myslela jsem tím tohle. Za chvilku si dáme totiž dva songy. Oba dva jsou moje docela dost oblíbený. Tohle je Teddy Swim, jeho Mr. Know-It-All. Song o tom, že si vlastně můžeme kazit osobní štěstí jenom kvůli tomu, že nevěříme tomu, že by to vlastně mohlo dobře dopadnout. No a tohle je prostě jako úžasný. Chemical Brothers jejich Go, song, který se po letech znovu všude objevil díky filmu Apex. Tak užívejte dopoledne. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
4: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
7: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
8: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
7: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
8: Když repráky, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?

0: Flex.cz. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online.
6: Online.
5: Jsme na DAB+. Plus.
6: Jsme v aplikaci
5: Rádia CZ.
7: Dvě minutky po 12. hodině, no a s náma je tady Matěj.
8: Poslanecká sněmovna včera schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle vlády se tím narovná podnikatelský prostředí a vydělá 14 miliard do státního rozpočtu. Opozice návrh naopak vidí jako zbytečnou zátěž pro podnikatele a předpokládaný výnos označuje za přehnaný. Češi v bedně čím dál méně sledujou klasický televizní vysílání. Místo toho televizi častěji využíváme jen jako velký monitor, na kterým si podle vlastního vkusu pouštíme obsah s online platformem. V průměru touhle aktivitou denně strávíme 37 minut. Ještě před 6 lety to přitom bylo jen 21. A i filmovej Spider-Man může dostat košem. Tom Holland totiž přiznal, že nedávno slidnul do DM s norský fotbalový hvězdě Erlingu Haalandovi, aby ho pozval na pofel. Haalandovi ale nestál ani za odpověď a normálně ho vygoustil.
7: Fine. Se v Opavě ulice Ratiborská hlásí neprůjezdný jízdní pruh, dvě havarovaná vozidla. Opatrně taky na D10 17. kilometr, trasa Turnov a Praha, tady stojí poruchaný osobák. No a Praha Barandovský most, i tady bohužel hlášená bouračka dvou osobáků, taky tady projíždějte se zvýšenou opatrností.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
10: Music Boost.

Odbyla nám 12. hodina a to znamená, že Music Boost startuje svoji úplně poslední společnou hodinkou, tak si pojďme pořádně užít, pořádně nabombit. Probereme třeba letní lásky, protože je léto, no protože prostě proč ne, protože můžem. Jdeme na to, Hozier, Taylor Swift a nebo právě teď Dua Lipa. Music Boost.

0: Čtvrteční Music Boost. Fate of Ophelia, tohle byla Taylor Swift. Prosím vás, proč letní láska? Proč ne láska celoroční? Říká se, že letní lásky nevydrží. Já se upřímně kolikrát ani nedivím, protože prostě letní láska je postavená na západech slunce, aperolu a lidech, kteří mají prostě o 3 vrstvy oblečení méně než obvykle. Ale proč ty lásky nemají v plánu jako v tom pokračovat dál, aspoň do podzimu? Já vím, že jsme jako v létě uvolněnější, jo, máme dovolený, další dny, méně stresu, více času na lidi, taky máme třeba festivaly, to je prostě, to jsou velké věci, cestování, koupaliště, večírky, je mnohem víc příležitostí, než jakoby v běžném pracovním režimu. A pak přijde taky to krutý září, ta krutá realita toho, kdy ty dovolený právě nejsou, jsme často takový náladový a není úplně jakoby na tu lásku tolikrát čas ani nálada. Ale proč letní láska? Kde to vzniklo, jak to vzniklo, prostě proč furt říkáme letní láska, je, ty zažíváš letní lásku, no to je hezký. No ale letní láska začne v létě a skončí v létě. A teď je to takový trošku jakoby divný do toho dobrovolně jako chodit, že dobrovolně vstupujeme do ničeho, o čem víme, že to prostě na konci léta skončí. Možná asi je na čase si jako fakt uvědomit, že letní láska je vztah, který vznikne v období, kdy máme pocit, že čas neexistuje a podzim nám pak vlastně připomene, že ten čas existuje. Nebo máte jako nějakou jinou zkušenost 724634634. Vydržela někomu letní láska třeba aspoň do dalšího léta?
1: Fajn. Tohle

0: Midnight Sun, tohle byla Zara Larsson v Music Boostu na Fajnu. Já jsem normálně přemýšlela, jak se jmenuje moje show. Chápete to? Po dvou letech, co každý den tady říkám furt Music Boost, Music Boost, Music Boost, tak jsem úplně najednou teď úplně měla fakt úplně jako černou díru v hlavě. Tak jo, dáváte si Music Boost a pokračujeme.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Raskal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 30%.
12: Happysport.cz.
13: Music. Fine.

minutek po polední odpoledne na Fajnu dohrává Robin Schulz, taky Cyril San Martin. No a podle vašich zpráv vlastně nikomu nevydržela letní láska. A vlastně to dává smysl, protože jinak by to vlastně nebyla letní láska, kdyby pokračovala, že jo? Byla by to láska celoročí, kdyby vydržela. Protože prostě letní láska musí začít a skončit v létě. To znamená, jestli nějakou zrovna teď prožíváte, tak vám samozřejmě přeju, ať si to co nejvíc užijete, ale máte už tak jenom měsíc a kousek, jo? Tak užívejte pořádně, protože pak už zase bude takový ten pitomý podzim. Žádná láska, krutá realita. Vlastně je to docela fajn, že nám nakonec zůstane jenom jako hezká vzpomínka na léto a tu lásku. A vlastně ne zklamání. My se vlastně vyhneme zklamání. Možná bychom měli dělat jenom letní lásky. Čověče, to je docela fajn. A klidně furt s tím samým. Klidně se můžete vždycky s někým domluvit, mít s tím jako letní lásku. Na podzim a zimu si udělat pápa, jo? Každý si ty svoje prostě náladovosti nechá pro sebe do obýváku. No a v létě se zase všichni prostě budeme družit. To není blbý. Fajn. Tenhle banger ti nezlepší život. Ani omylem. Spíš ti v něm udělá bordel. Že to ještě nikoho nenapadlo, co? Tohle je už Alex Warren, jeho pesek.

0: Nice to meet you, tohle byl na fajnu Mal Smith. Přibližně 2 týdny. Prosím vás, 2 týdny, to je čas, který nás dělí od konce reality show Are You The One. Několik lidí ve vile, kteří se musí spárovat tak, jak to předem určili odborníci. Jestli to prosím vás milujete, dávejte si k tomu i náš podcast Posedlý Are You The One, který Kristýnka a Alberto na našem YouTube fajnu pro vás dělají. Jednou týdně vždycky natáčí, mimochodem natáčí zrovna teď ve studiu vedle mě. A je to prostě fajn. Je dobrý na to koukat, zasmějete se, třeba se dozvíte i něco prostě víc, než jenom z těch televizních obrazovek. A hlavně prostě, jestli milujete tuhle reality show, tak chcete prostě víc a víc informací. A ty my pro vás máme.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom. Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.

Dnešní čtvrteční Music Boost je u svého konce. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat, to byl náš poslední společný song. Já vám děkuju za 4 hoďky. Zase jsme se něco dozvěděli, třeba to, že letní lásky jsou vlastně strašně dobrý a možná bychom je měli povinně zavést a mít lásky jenom v létě. A taky jsme si dali hromadu, ale hromadu skvělých songů a s těma samozřejmě společně s Kristinkou, která už se vrátila, budete pokračovat. Ano, Kristinka tady opět na začkách, takže vy pokračujte. No a zítra naslyšenou, zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj.

0: posloucháš? Fajn. Den bez dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni ve

0: teď na fajnradio.cz. Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
1: To je krásná kuchyň.
2: A jak je praktická. To bych chtěla domů.
3: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
0: www.juninteriér.cz.
4: Využijte váš prostor.
5: Na internetu je hodně věcí.
6: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
5: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
6: Instagram, TikTok, YouTube.
5: Sleduj Fine.
6: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Dvě minutky po jedný odpoledne, to je čas se něco dozvědět, tentokrát s Adamem.
7: Odsouzená pravicová extremistka z Německa Marla Svenja Líbichová byla včera převezená do věznice ve svojí rodné zemi. Úplně nejdřív byla Líbichová odsouzená německými soudy jako muž Sven Líbich za štvaní lidu, pomluvy a taky urážky. Na matrice si pak ale Líbich změnil pohlaví. Německý média mluví o tom, že změnu provedl kvůli tomu, aby nemusel nastoupit do mužské věznice. Až příště budeš opouštět svoje auto, ujisti se, že je vyplej motor a zamčeno. Na Novojičínsku před školkou nechal týpek nastartováno, protože si chtěl vevnitř nechat ochladit vzduch. Kolem šel ale zrovna zloděj, který si auto přivlastnil a začal odjíždět za svojí holkou do sousedního kraje. Policisti ho ale dopadli hodně rychle. 1794 dílků. Skvělá zpráva pro fanoušky Lega a animáků. 1. září se začne prodávat tahle legendární stavebnice inspirovaná SpongeBobem. Je to vůbec poprvé od roku 2012, co vyjde Lego na motivy SpongeBoba.
2: Fajn. Musíme mrknout taky na to, co se děje na silnicích. D1, klasicky, jak jinak. 162. až 162. kilometr. Jo, je tam asi 3 metry rozdíl. Na trase Polsko-Praha-Bacha je tam předmět na vozovce, ale až tak zavází, že je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh. Údajně je to jenom roztrhaná pneumatika, ale nadělá hodně potíží. V Havlíčkově Brodě v ulici Pražská máme 2 havarovaný vozidla, zase průjezd se zvýšenou opatrností. Na místo už by měla jet policejní hlídka. No a potom bacha, hrozí nám tady dopravní kolaps v Plzni v ulici Studentská, protože je tam světelná signalizace mimo provoz a ne všichni umíme je ty rozkazy policistů, že ano. No tak opatrně jezděte všude, čtvrtek a je potřeba dávat pozor.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Krásný čtvrteční odpoledne, máme 4 minutky po jedný a to je čas zahájit společnou čtyřhodinovku jménem Warm Up se mnou s Kristý. 2 dny jste mě tady neměli, ale dneska si dáme klasický čtvrteční rozjezd, protože čtvrtek je malej pátek a já jsem sice 2 dny nespala, ale to nic nezabrání tomu, abychom dneska pořádně odstartovali nálož energie. A začneme jedním z mých oblíbených songů Kellyn, Sofian Match Match, jejich Pistácie. Pojďme na to, let's go!

Okay, nádherný song, I love it, I love it, I love it, který rozhodně už dneska odpoledne nedostanete z hlavy, nemáte zač. 13:13, a pokud ráno po probuzení taky vypadáte spíš jako čerstvě vykopaná mumie, než jako vysmátá influencerka z Instagramu, tak vás naprosto chápu. Odborníci nicméně přišli s dalším skvělým doporučením. Prý to, jak strávíme prvních 10 minut po probuzení, totálně zacementuje naší náladu na celý den. A rada, jak zní? Rozhodně nesahat na telefon. Co byste čekali? Prej se místo toho máme věnovat vnitřnímu klidu. Podle těchto expertů na dokonalý život bychom měli prostě hned po probuzení hladně vyskočit z postele, vypít sklenici teplý vody s citrónem, fuj, protáhnout se, zhluboka dýchat čerstvý vzduch a myslet na věci, které nás dneska udělají šťastnými. Upřímně já nevím, v jaký dimenzi tyhle odborníci žijou, ale moje první desetiminutovka ráno je čistý boj o holý přežití. Jediný ranní protažení spočívá v tom, že se snažím neublížit si, když se poslepu natahuju pro telefon, který mi spadnul po postel. Místo hlubokého dýchání čerstvého vzduchu se nadechuju čistý paniky, když zjistím, že jsem mobilem vypnula 3 budíky ze 4 a absolutně nestíhám. No a ta věc, na kterou se nejvíc těším? Asi až si zas půjdu lehnout. Ne, to bych přeháněla, ale znáte to. Každopádně pít ráno teplou vodu s citronem bez kofeinu, to už je podle mě protiprávní jednání a bez ranního doomscrollingu na Instagramu to se nedá nastartovat. Tak si pojďme nalejt čistýho vína. Jak vypadá úplně první věc, kterou ráno uděláte? Pojďte se mi přiznat a netvrďte mi, že si dáváte jógu, i když se saháte taky jenom po telefonu. Napište mi, co děláte hned po ránu. První věc. 724634634, dáme si tady takový malý okýnko přiznání a k tomu song, který vám podle mě nastartuje den, i když už není ráno, ale je to ideální věc, protože to je reminder, že se nemáme stresovat. Leony, její Don't Worry, právě teď.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Kenya Grace, Strangers, song, který vás donutí se tak jako hezky pohupovat, tak ideální dávka energie takhle na odpoledne čtvrteček. A já jsem se vás ptala, co je první věc, co musíte udělat po ránu, respektive co děláte, ne co musíte. Žanet píše, že jako první musí podat dítěti pití, oblíknout ho a dát mu snídani, takže budíček má v 6 až kolem 7 teprve má čas na sebe.

0: všechno do kořán. Teď v létě dobrý, jo, ale v zimě. Káťa ta píše, že taky musí první obstarat syna, a to tak, že mu podá ovladač, aby ji nechali ještě chvilku spát. Někdy i dvě hoďky. Píše, že nesnáší vstávání a je spíš sova. No ale naopak, Žanet, ta je očividně ranní ptáče, protože píše, že vstává ještě před budíkem. Klasická hygiena, pak zaplave 20 minut v bazénu, snídani a je úplně v pohodě. No tak kdybych si ráno mohla 20 minut zaplavat v bazénu a pak dát v klidu snídani, taky bych asi byla v pohodě. Každopádně vám všem moc děkuju za zprávy, za sdílení. Doufám, že jste dneska ráno měli hezký, a pokud ne, tak si uděláme aspoň hezký odpoledne. Za chvilku další songy, třeba Dominic Fike, White Keys, takovej chillovější song, trošku to skledíme. Tak za chvilku tady, na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: podpoře zábavy v centru Prahy.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

páteční odpoledne, ale ať už jste kdekoliv s tímhle trackem od Viz DMC Beast a taky Hany Show Me Love jste se určitě cítili jak někde na dovče s drinkem v ruce. No a v letadle cestou na dovču existují dva momenty, které dokážou rozdělit lidi víc než politika. První z nich rozhodně tleskání, ale o tom se dneska radši bavit nebudeme. Budeme se bavit o tom druhém momentu, což je vstávání hned, jak letadlo dosedne na zem. Protože je to fascinující. Letadlo se sotva dotkne runwaye a půlka cestujících vystřelí ze sedačky, jak kdyby kapitán právě oznámil, kdo první doběhne ke dveřím, vyhrává milion. Přitom dveře jsou pořád zavřený, schůdky nikde, autobus nikde a tihle lidi tam 5 minut stojí skrčený pod přihrádkou na zavazadla, skroucený jako otazník a já mezi tím v klidu sedím, koukám a bavím se. Občas si říkám, že kdyby pilot po přistání schválně ještě 10 minut neotevřel dveře, byla by to zajímavá podívaná. A nejlepší je ten okamžik, kdy se pak všichni fakt tak strašně rychle ženou ven a stejně pak čekají u pásu na kufry dalších 20 minut. Kam ten sprint byl? To se ptám. Tak pojďte mi napsat, jaký tým jste vy, když dosedne letadlo, hned vstáváte nebo taky jen čekáte a bavíte se. Napište mi na 724634634 a jestli máte nějaké vysvětlení pro to, proč ty lidi tak ženou, proč hned vstávají, i když vědí, že se nikam nedostanou, tak mi to taky napište, protože já to nechápu. Za to ale chápu další track, který je mega dobrý. Calvin Harris, John Newman, jejich Blame, právě teď.

0: Vzkaz pro všechny, co by se vám dneska snažili zkazit náladu, protože to tady na Fajnu nedovolíme, společně se Sky Newman a jejím trackem FU and UF. Čtvrteční odpoledne probíráme vstávání po přistání v letadle, protože některý lidi vstávají fakt hned a já jsem se ptala, proč by to dělali, když se stejně ty dveře neotevřou. Arnošt píše, protože jim navazuje další let. To dává smysl, to je omluvitelný, ale nevěřím tomu, že fakt všem těm lidem navazuje let. A pokud jo, tak si stejně podle mě tolik nepomůžou, ale to už je věc další. Albert zase píše, že lidi podle něj vstávají, protože Češi lítají nejčastěji v létě, ale piloti často po zastavení letadla vypnou hned ventilaci a klimatizaci, takže je tam po chvilce nesnesitelně. No já mám trošku pocit, že je tam nesnesitelně, protože všichni vstanou a zablokují prostor pro proudění vzduchu. Přesně jak tady přišla zpráva, stejně všichni jedou jedním autobusem od letadla. Nebo jsou tam ty tubusy, takový ty chodbičky, jasně, ale stejně si moc nepomůžete. Já vám každopádně děkuju o snahu vysvětlit tuhle záhadu. Doufám, že když poletíte, tak budete čekat a ne vstávat. A za chvilku si dáme další tracky. Trošku party. Kato, John, Turn the Lights Off. Tak to rozjedem, už se rozhejbejte. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Opulence, hojnost a chuť užívat si života. O tom je srpnová Vogue CS. Coverstar nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.

0: Hexo. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hit.

Republic a zamilovaný song Need Your Love. Takhle při čtvrtečním odpolední na Fajnu a když jsme u té lásky, Tinder po skoro 10 letech změnil vzhled. A já bych chtěla říct jednu věc. Je to podle mě hrozně necitlivý vůči nám, těm dlouholetým single uživatelům, který jsme tam už desítky let. My jsme na ten Tinder zvyklí, víme, co kde je, máme tam odžitý roky. Vždyť to už není aplikace, to je druhý domov. Tinder teda teď tvrdí, že chce působit moderní, přidali nový barvy, nový písmo, memes, dokonce i anime. Jenže já mám pocit, že místo redesignu mohli radši přidat třeba funkci pozor, tohodle člověka už si jednou obrečela, anebo s tímhle už se smečla třikrát, výsledek byl pokaždé stejný. To by podle mě byla inovace, protože po tolika letech ten Tinder už to není jenom seznamka. Já mám někdy pocit, že to je spíš jako třídní sraz. A nejvíc mě děsí jedna věc, že otevřu ten novej Tinder a budu se v tom učit orientovat a než to stihnu, tak to bude trvat ještě díl, než se stihnu naučit orientovat ve svém vlastním milostném životě. Tindře, děkujeme za nic, opravdu. Tak, radši pojďme na další song. Teddy Swims, The Door, právě teď do vašich uší.

0: zpěch, track Self-Aware. Tímhle jsme uzavřeli první společnou hoďku našeho Fine warm-upu, ale v tři jsou dál před náma. Party pojedeme, protože čtvrtek, takže si za chvilku dáme třeba Tiesta, jeho The Business, totální party pecka, která vás naladí na tohle odpoledne, ale to je za chvilku. Teď zprávy, no a pak jedem dál, tak zůstaňte se mnou, tady na Fajnu. Warm-up. Fine.
1: Fine Radio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Jdeme místo dárku, dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Fine Park nudu zahání.
3: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
7: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
6: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
7: Když repráky, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
9: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
2: Na hodinkách 3 minuty po 2 hodině a to je čas zase zjistit, kde se co děje, společně s Matějem.
3: Poslanecká sněmovna včera schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle vlády se tím narovná podnikatelský prostředí a vydělá 14 miliard do státního rozpočtu. Opozice návrh naopak vidí jako zbytečnou zátěž pro podnikatele a předpokládaný výnos označuje za přehnaný. Češi v bedně čím dál méně sledují klasický televizní vysílání. Místo toho televizi častěji využíváme jen jako velký monitor, na kterém si podle vlastního vkusu pouštíme obsah s online platformem. V průměru touhle aktivitou denně strávíme 37 minut. Ještě před 6 lety to přitom bylo jen 21. A i filmový Spider-Man může dostat košem. Tom Holland totiž přiznal, že nedávno slidnul do DMs norský fotbalový hvězdě Erlingu Haalandovi, aby ho pozval na pofel. Haalandovi ale nestál ani za odpověď a normálně ho vygoustil. Fajn.
2: Čtvrteční odpoledne, Fajn warm-up pokračuje, druhá společná hoďka tady se mnou s Kristý a to znamená jednu velkou party. A taky budeme mít special hosta, pokud všechno půjde tak, jak má, znáte to, budeme se muset spojit s Tajskem daleko až Are You Do One, tahle reality show. Možná budeme mít hosta, kreativního producenta, který ví o účastnicích téhle show úplně všechno. Takže jestli spojení s Tajskem bude fungovat, tak se dozvíme nějaký spicy info, no a taky si dáme ty party tracky, takže pojďme na business, teď rovnou, Tiesto, jo, the business, let's go!

Kygo, jejich Drop Dead, tenhle song, 14.17 na Fajnu. Náš host se nám nepodařilo ještě úplně spojit, takže s ním se spojíme, doufejme, ve 14.30 kolem půl, ale teď tady mám žhavý info pro všechny pejskaře a milovníky čtyřnohých parťáků. Česká pejskařská unie, takhle se nemenuje, jo, ale já to zjednoduším, vydala novej žebříček nejoblíbenějších psích plemen v Česku a ukázalo se, že náš vkus je věrnější než leckterý pes. Na prvním místě už přes 20 let nekompromisně vládne německý ovčák. Hned za ním na bedně jsou jezevčíci, to naprosto chápu, mají dlouhý vedení, ale i tak je milujem, a bronzovou medaili berou čivavy, což jsou reálně ty nejhlasitější 50-gramový kapesní věci s očima do kořán, co mají neustále pocit, že jsou minimálně rottweileři. V první desíce pak samozřejmě nechybí ani zlatý retrievři, ty milujou každýho, včetně zloděje, nebo pak border collie, který jsou tak geniální, že vám možná za chvíli budou schopný vyplnit i daňový přiznání. Mě by zajímalo, ale jaký psí plemeno máte nejradši vy? A taky proč? To je důležitý. Proč? Jaký k tomu máte důvod? Napište mi na 724-634-634, no a pak už si dáme snad i hosta. Teď ale další song. Lady Gaga, Bruno Mars, Romanťárna, Die with a Smile.

0: nejradši pudly, že si může vybrat ze 4 velikostí z několika barev, jsou chytrý, milí. Jediná nevýhoda je, že se musí stříhat, ale obrovský plus je, že nemají chlupy vůbec nikde. Asi z nich nepadají. Píše, že má trpasličího bíločernýho pudla. No tak to jsme přešli z Ridgebacka na pudla. A ještě Michal. Michala jsem naštvala, protože jsem napsala, že jsem řekla, že má jezevčí dlouhý vedení. Já vím, že to není pravda, ale to byl vtípek na to, jak jsou dlouhý. Jsou tak jako u země dlouhý, tak dlouhý vedení fyzicky. Co se týče mozku, to nevím. Michal píše, že jezevčík je veden k samostatné práci a jeho případný váhání je projev jeho vědomého úsudku, zde příkaz poslechne či ne. No vidíte, tak i jezevčík má někdy větší pravomoci se rozhodovat než já. Nicméně vám děkuju za zprávy a za chviličku už si dáme toho hosta. Bude tady kreativní producent z Are You The One a taky předtím další songy. Shabuzi, Miles Smith, Blink Twice, tohle všechno za chviličku tady na Fajnu.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Opulence, hojnost a chuť užívat si života. O tom je srpnová Vogue CS. Coverstar nového čísla Kim Petras v rozhovoru mluví o novém albu i přijetí outsiderství. Poznáte také barevný vesmír chutí slavných kreativních šéfkuchařek. Vstoupíte do zákulisí soutěžní výstavy psů a uvolníte se s wellness speciálem uvnitř čísla. Only in Vogue.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Focus Elevate. Tenhle track nám právě dohrál na Fajnu. No a nám se snažíme se tady spojit s Tajskem. Doufejme, že to vyjde. Já poprosím, jestli nás teď slyší Jára, jestli zkusí zavolat ještě jednou, že bychom se slyšeli. Tajsko, slyšíme, dobrý, tak heleďte, možná nám to vyjde konečně, možná se nám to podaří, už bychom ho měli mít v éteru. Jára, kreativní producent, Jára Červený, kreativní producent, are you the one? Járo, slyšíme se konečně.
1: Slyšíme se, ahoj.
0: Boží, to mi opadlo všechen stres, jsem ráda, že se konečně slyšíme. Já mám pocit, že ty účastníci Are You The One nechtěli, abychom se spojili, protože jsem slyšela, že ty o nich víš úplně všechno. Takže nám můžeš prozradit asi i něco, co by třeba nechtěli vědět. Tak, hele, já mám rovnou otázku, jo, přijdu takhle rovnou k věci. Zajímá mě Vális. Jaký je v realitě Vális? To nás totiž podle mě zajímá všechny.
1: Já si myslím, že Vális jednak je jeden z největších darů, který jsme mohli dostat. To je prostě člověk, který se narodil pro reality show.
0: To je pravda.
1: Ale zároveň si čekáš, že ti řeknu, že to není dobrý člověk, nebo že to je člověk, který je zlej. Tak já si to nemyslím. Já si myslím, že Vális je naopak velmi inteligentní, emočně velmi vyspělej. Akorát je to prostě člověk, který většinu věcí, když se mu v životě dějou, tak prostě dřív koná, než přemýšlí mnohdy a potom způsobuje někomu mnohdy bolest. Takže, ale on má velkou míru sebereflexe a on se věci vždycky jako uvědomí. Takže za mě Vális je výborný.
0: Jo, já bych právě vůbec netypla, že to bude zlej člověk. Já jsem jako velice empatická a mám pochopení pro spoustu lidí. I třeba Natálie, která dostává teď docela velký hejt, tak já si myslím, že ona jenom má strach, ne, se ukázat tomu Matiasovi. Jak je to? Jaký názor máš na Natálii?
1: Já bych to uvedl teda tím, že mám názor na všechny ty účastníky stejný, protože jsem je spolu vybíral. Mm-hmm. A myslím si, že každý tam má svý místo a Natálka, tak jak říkáš, možná teď prochází nějakou těžší fází, ale až uvidíte pozdější díly, tak pochopíte vlastně, k čemu ty kroky vedly, nebo vlastně jak ona přemýšlí a co vlastně ona díky tomu poznala sama v sobě, nebo co si uvědomila. Takže vlastně za mě teď má nějaký hard time, stejně jako měla na začátku třeba Anetka, ale určitě Natálka je člověk, který je jeden z těch, který projdou opravdu hezkou cestu a mají hezky uzavřený příběh v tom.
0: A kdo za tebe má tu cestu takovou nejzajímavější skrz? Já vím, že si pomáhal vybírat všechny, ale je někdo, koho bys vypíchl, kromě Válise ještě teda?
1: Tak já si myslím, že i diváci sami pochopili, který ty charaktery jsou nejsilnější, který byli. Tam není o tom, není to o tom, že by ty lidi nebyli, že by to byl silný nebo slabý charakter. Spíš jde o to, že ta reality show opravdu v těch lidech otevírá věci, které sami o sobě neznají. A každý tam má prostor ty věci objevit. A buď tomu někdo jde na ruku a otevře se, a nebo se stane to, že se ten člověk vlastně víc uzamkne a úplně nemá prostor tam nějakým způsobem vykvíst. Takže za mě samozřejmě potom ty charaktery, které jsou nejvýraznější, jsou i ty, co jsou nejotevřenější, protože sami v sobě opravdu zkoumají, co dělali špatně ve předešlých vztazích a co by chtěli dělat líp. A tady v tom inkubátoru vztahu, kde jsou opravdu jako 24/7 zavřený v domě a jediný, o čem se baví tím, že nemají sociální sítě, nemají kontakt se svýma rodinama a přátelama, tak jsou opravdu ty vztahy a to, co se jim tam děje uvnitř. A proto za mě ty silní charaktery jsou ty, co jsou nejvíc vidět. No. To jsou ty, který pro mě jsou nejzajímavější a ty, který opravdu komunikují to, co se jim odehrává v srdci nebo v hlavě.
0: Musí to být extrémně intenzivní. Ty už si nám trošku i naznačil, že třeba u té Natálky uvidíme ještě nějakou cestu. Je ještě něco, co nám můžeš tak trošku jako natýzovat? Na co nalákat?
1: Já si myslím, že to, co bych natýzoval, je to, co se nám podařilo, a to je to, že opravdu ten projekt nese tu naději toho, že ty lidi opravdu můžou v datingový show najít vztah a ne jeden. A myslím si, že opravdu jsou tam vztahy, které mají šanci přežít i mimo vilu. A to je pro mě to nejlepší, co se mohlo stát, že to má opravdu tady ten tý pozitivity toho, že to není jenom o tom, že se jde někdo zviditelnit, nebo že se jde pro čísla, ale že opravdu ten člověk může najít lásku v datingový show.
0: OK, no tak to mě osobně si nalákal hodně, protože my jsme si častokrát s kamarádama v průběhu spíš říkali, že to jsou jako přehlídka red flagů, ale vidět tam i ten happy end možnej na konci, tak to je podle mě velký lákadlo. Já ti moc děkuju, Jaro, děkuju, že jsi byl s náma v éteru. To je všechno tady, co stihneme, musíme na další song, ale moc ti děkuju a budem se těšit, co nám ještě navaříte v Are You
1: The One. Těšilo.
0: Mě taky. Ahoj, měj se krásně, taky.
1: Ahoj.
0: No a my už jdeme na ten slibovaný další track. Eva Farná, její Perpetuum mobile, právě teď.

0: Sexy Bee. Já jsem původně chtěla najít, kdo má dneska svátek, abych to věnovala nějaký kočce, která nás třeba poslouchá, ale dneska má svátek Luboš. No nic, tohle bylo pro všechny Luboše, taky se můžou někdy cítit jako Sexy Bee, proč ne? No a my zůstaneme v roce 2009, protože z tohohle byla tahle songa. No akorát s jinou, s jinou zpěvačkou, dáme si totiž Kýšu. Kýša, TikTok, taky hit z roku 2009, který ale nestárne a který se k létu naprosto perfektně hodí, aby vám dodal energii. Takže tohle už za chviličku, tady na Fajnu.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Letní slavy právě odstartovaly.
8: Zažij léto naplno!
7: Když zábava,
8: tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
10: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více informací v restauracích KFC.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Věřím, že tohle vás pořádně rozproudilo. Kýša, její TikTok takhle při čtvrtku na fajnou 14.52 a já vám musím říct, že jsme právě dneska dotočili další epizodu podcastu Are You The One, respektive posedlý Are You The One. No a tím, že jsme tady dneska měli hosta, kreativního producenta Járu, který pracuje na Are You The One, tak jste se mohli dozvědět další informace a když si to spojíte s tím vším, co se děje v té show, tak to začíná trošku víc dávat smysl. No my jsme zvědaví, co se dál bude dít, ale hlavně musíte zkouknout ten podcast. I pokud jste neviděli ty díly, tak tam probereme to nejdůležitější, co se stalo za posledních pár dílů. No a musím říct, že můj kolega Alberto, se kterým ten podcast máme, se zase pořádně rozohnil, protože ho trošku stresovala situace, kterou tam v tom v reality show mají Natálka a Matias. Ale teď už je Alberto spokojený, ale já vám to nebudu prozrazovat. Jo, mrkněte na to, uvidíte to. Zase jsme tam probrali názor na různé situace. Je vidět, že ne vždycky se s Albertem shodneme, i když ve spoustě věcí ano, ale o to je to zajímavější. Takže na našem YouTube náš podcast má to, já už ani nevím, kolik dílů, ale doporučuju všechny, je to sranda. Jo, a dozvíte se tam fakt takový jako zákulisní, no to ani ne zákulisní, ale dozvíte se tam názory na ty situace. Zároveň si zrekapitulujeme to nejdůležitější. No a doporučuji pak tomu i na našem Instagramu sestřihy. Dneska budou zase reakce z koukání na dnešní epizodu, takže znáte to, Instagram, tam sestřihy, YouTube, podcast, no a samozřejmě koukat na tu show, ať se máme o čem bavit. To byl Are You The One, teď už další track, Kelit, Love, Tied Up. Pojďme na to.

0: další song pro pohodový čtvrteční odpoledne, to byl Kelly Love Tied Up. Ten song zní fakt pohodově, ten text už tolik ne, takže na ten se zaměřovat nebudeme, protože my dneska chceme dobrou náladu. A v tý budeme pokračovat i v další společné hočce, blíží se třetí hodina, to znamená i třetí naše hodina. A dáme si dobrý tracky, třeba Benson Boone nebo taky Chemical Brothers za chvilku tady, mezi tím zprávy, doprava a pak jedeme tuhle party dál. Tak zůstaňte se mnou na fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cilinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Už tam bude?
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude?
6: Přestaň. Chtělo mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Největší hudební hvězdy.
9: This is Taylor Swift.
10: Hi, it's Harry Styles.
11: Hi, I'm Olivia Dean.
12: Sleduj Fajn. Fajn.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
17: Jsme online.
18: Online.
19: Jsme na DAB+.
20: Jsme v aplikaci Radia.cz.
21: Tlačí na nás třetí hodina a to je zase čas zjistit, kde se co šuste, společně s Matějem.
22: Nájmy ve velkých městech dál rostou. Během jara stouply ceny v Praze, Brně i Plzni meziročně až o 14%. Za průměrný byt 2 plus KK v metropoli tak teď zaplatíte zhruba 25 tisíc měsíčně. Podle expertů je to ale pořád levnější, než splácet hypotéku. Milujete včerejší pizzu k snídani? Odborníci varujou, že si tím koledujete o otravu jídlem. Zbytky by totiž nikdy neměly zůstat ležet na lince přes noc a do lednice musí zamířit maximálně do 2 hodin od uvaření. Včerejší pizzu proto jeste jedině pořádně vychlazenou. A hořkou pachuť má poslední tuzemská výhra v Eurojackpotu. Sázkař z Česka si sice přišel na pohádkových 11 milionů, ale mohl mít daleko víc. Od Eurojackpotu ve výši skoro 1 miliardy ho totiž dělilo jen jedno uhodnutý číslo.
23: Fajn.
21: Samozřejmě mrkneme i na silnice D1, klasicky. 35. kilometr, trasa Praha-Polsko. Tentokrát tam není nehoda, ale zvěř na vozovce. Prej tam běhá nějaký bambi. Teda já doufám, že pořád běhá, ale prostě dejte si bacha, až tam pojedete. Na D1 teda nakonec je i nehoda. 181. kilometr, tam jsou 2 havarované vozidla, nákladák s dodávkou, takže projíždějte opatrně. Potom máme v Opavě 2 havarované vozidla v ulici Budovatelská. Taky D3, 86. kilometr, trasa Mezno Kaplice, porouchaný vozidlo, máme tam očekávat zdržení opatrně, no a potom problém hlásí obce Pohořelice u Brna, tam očekávejte určitě zdržení, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a tvoří se kolona, protože je tam zas nějaký odstavený auto. Jezděte opatrně, koukejte před sebe, za sebe, však to znáte.
24: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
21: Tak co, už jste rozehřátý. Krásný čtvrteční odpoledne tady z Fajnu. Zdraví vás Kristý a náš warm-up tyhle 4 hoďky mají za cíl pořádně vás připravit na víkend. Tohle už bude naše 3. společná hoďka, takže si dáme zas nějaký party tracky, dáme si možná ale i trošku emocí, co je to potřeba a povíme si o tom, jak začíná láska. Teď už ale první song, tohle je Benson Boone a jeho Sorry, I'm here for someone else. Trošku těch emocí je to potřeba, tak pojďte, nebraňte se tomu.

slovenské hudby si teď přišli na svý, protože tohle byly Chemical Brothers a jejich Go. A jak vznikají ty největší love stories? Málo kdy je to jak z romantického filmu, kde se do sebe vrazíte v dešti, rozsypou se vám papíry a při jejich sbírání se vám střetnou pohledy. Ne, ne, ne. V dnešní době většina lásek začíná tím, že někdo v polospánku na záchodě zjíždí Instagram a pošle vám emoji ohníčku nebo naprostý zoufalý ahoj, jsi vzhůru? A víte, co je nejlepší? Že v tomhle digitálním bizáru nejsme sami. Úplně stejně trapný nebo vyloženě úřední začátky vztahu mají totiž i ty největší světové celebrity. Nedávno se v podcastu k těmhle svým úplně prvním zprávám vrátili Nick Jonas a jeho slavná manželka Priyanka Chopra. No a Nick tehdy se rozhodl zkusit štěstí tak, že jí klasicky vklouznul do DMs. Ona ho trošku odbyla, ale představte si to, jo, chcete balit holku svých snů a ona ho vyřídila jak na tiskovém oddělení nějakého korporátu. Napsala mu, hele, radši mi piš jinde, tady to čtou i moji manažeři. Sice jim to pak klaplo, teď už jsou manželé, ale i tak, jo, zajímavý. A mě samozřejmě zajímají vaše začátky. Pojďme se trošku dojmout, nebo spíš hromadně poprskat smíchy? Co já vím? Co byla úplně první zpráva, kterou jste si napsali se svým současným partnerem? No a pokud jste aktuálně single, tak vytáhněte klidně první zprávu se svým ex. Nebo tam radši nezalejzejte, ale s někým, s kým zrovna randíte. Jo, první zprávy, zajímá mě tohle. Pojďte zaskrolovat v těch konverzacích a napište mi to na 724-634-634. A k tomu za odměnu už další song. Haven, Caitlin Aragon a jejich I Run.

0: catch my breath.
1: Are you ready for this?
2: Jsme fajn.
3: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
4: Please welcome
2: One Republic.
5: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy.
6: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
7: Hi, I'm Gracie DeBrons.
8: It's Olivia Rodrigo.
9: Hi, we're Blackpink.
6: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
2: Fajn.
3: Vždycky lístky na nejlepší.

0: bus. Proč ne? Protože Simča ta zase napsala, že se jí stalo, že její muž napsal, že má na fotce stejný toastovač jako ona, jestli nechce přijít udělat double toast. Nevím, jestli tahle pick-up line je zrovna jako ideální, ale proč ne? Proč ne? Takže já vám zase děkuju za zprávy, za sdílení a za chvilku další song. Třeba Loy, Red Eyes. Tak za chvilku, tady na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude
6: zdejší,
7: všude je fajn.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: To je boží kuchyň.
13: A jak je praktická.
14: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
12: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
13: Je skvělá. Vyťardo.
14: www.jninteriér.cz.
15: Využijte váš prostor.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
16: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey a jejich Waterfalls. Další track, který vám vá takhle při letním čtvrtečním odpolední dodat energii. No a léto v plném proudu, sluníčko pálí a co může být lepšího, než vyrazit na kolo a cestou se zastavit na zahrádce na jedno vychlazený? Ne, ne, ne, bacha. V Česku platí pro cyklisty stejná nulová tolerance alkoholu jako pro řidiče aut. To znamená, že i jedno nevinný pivo před jízdou může znamenat, že si z výletu odvezete místo zážitku pořádně drahou památku. Pokud vás zastaví policie, za alkohol do jednoho promile vám hrozí pokuta až 25 tisíc. Pokud se rozjedete víc, a nemyslím na kole, a nadejcháte víc, může vás to stát až 50k. Řidičák sice nestratíte, ale i tak je zákon neúprosnej. Všichni si navíc určitě vybavíme legendární televizní reportáž s tím týpkem, co zastavili policajti, sotva držel balanc, no a on s naprosto seriózním výrazem začal říkat tohle.
1: Děláš, jako bys nikdy nejel na kole upilej.
2: Takže vy si to děláte srandu, vyloženě?
1: Z tebe si dělám srandu, vyloženě.
2: Z policie?
1: Z tebe.
2: A to z policie?
1: Z tebe.
2: Kolik čekáš trest?
1: Trest?
2: Jaká bude pokuta podle tebe?
1: To nevím, já s tímhle zkušeností nemám, jako ty asi, ty.
0: Vyloženě, tak takhle rozhodně nepřistupujte k policajtům, to by vás pravděpodobně vyšlo na těch 50 tisíc a to by to opilý kolo přestalo asi nás všechny bavit hodně rychle. Takže rada pro dnešek zní, pokud máte v plánu ochutnat zlatavý mok, já vám vždycky říkám, vyražte v pátek na party, tak prosím vás, nejezděte na kole, anebo to kolo zamkněte před hospodou. Teď už další track, One Republic, jejich Counting Stars.

0: výzvy? Tak tohle si nemůžeš nechat ujít. Red Bull 400 se po 5 letech vrací na ještět.
1: Chcete si sáhnout na absolutní dno svých sil a vaše nohy vás budou ještě prosit týden o milost? Jo, pak pro vás máme absolutně legendární zprávu. Po dlouhých 5 letech se na ještět vrací brutální a extrémní běžecký závod Red Bull 400. V sobotu 8. srpna se na start postaví přes 1000 šílenců. Od naprostých amatérů až po profíky jako Eva Adamčíková nebo Martin Fuxa. Čeká vás v uvozovkách pouhých 400 metrů, ale do tak prudkýho kopce se sklonem až 35%, že nahoře budete plíce sbírat z trávníku. Zkrátka, jeden kopec, žádný výmluvy. A protože vás v tom nenecháme samotný, máme pro vás soutěž. Na našem Instagramu právě teď pod nejnovějším postem hrajeme o 2 běženky, takže na startu můžete stát úplně zdarma. Ale bacha, čas se krátí. Výherce budeme vyhlašovat už tenhle pátek, takže okamžitě nabíhejte na náš Instagram a zapojte se, ať vám tahle šílenost neuteče. Protože ačkoliv to bude náročný, bude to zážitek na celý život. A hlavně se s tím budete moct pochlubit na Instagramu. A to chceme všichni, ne? Tak šup na náš Instagram, běžte soutěžit, hrajem dál a laďte fajn, protože za chvilku taky další tracky, se kterýma se i můžete zaběhat.
0: Red Bull 400. 8. srpna 2026 na Ještědu. Více informací na redbull.cz/400. Fajn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 30%.
8: happysport.cz.
9: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
10: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

0: interpreta jste určitě poznali na první dobrou Ed Sheeran a jeho mega hit Bad Habits, ale teď si dáme další otázku, jestli poznáte tohle interpreta. A Chipmunkové. Tenhle legendární zvuk. A já mám naprosto zásadní zprávu pro všechny, kdo máte rádi tuhle nostalgii, taky pokud máte rádi trošku migrénu. Protože po letech se na filmový plátna oficiálně vrací tahle nejslavnější zpívající trojice veverčáků na světě. Ano, nový film Alvin a Chipmunkové je naplánovaný na rok 2028. Detaily o příběhu nebo obsazení tvůrci zatím tajej, ale ruku na srdce, všichni víme, jak to bude vypadat. Alvin zas provede nějakou hroznou blbost, Dave bude řvát Alvine! A my v kinech budeme hodinu a půl poslouchat tyhle šílený hlasy, co znějí jako když omylem zrychlíte hlasovku na WhatsAppu na trojnásobnou rychlost. A já upřímně doufám, že k těm lístkům v roce 2022 budou rovnou rozdávat i Ibalgin, protože ano, bude nás toho bolet hlava, ale stejně na to všichni půjdeme, protože nostalgie funguje a víme to, protože Toy Story, Hannah Montana, všechno se to vrací, High School Musical, Camp Rock a teď i Chipmunkové. My si teď dáme jeden pořádný track, u kterého vás už snad nebudou bolet uši, ne, 100% ne, protože tohle je těžká legenda. Avicii, jeho Wake Me Up, ať se všichni takhle ve čtvrtek odpoledne probudíme. Pojďme na to.
1: Tvoje léto právě teď dostává koule.

0: Naprosto ideální track, kterým zakončit tuhle třetí společnou hoďku Avicii Wake Me Up. Věřím, že to vás probralo, dodalo energii, no a tuhle energii potřebujeme udržet i do další společné hoďky, protože fajn warm-up ještě nekončí a vy to znáte, čtvrtek, malá party a v téhle party pokračujeme za chvilku. Dáme si zprávy, dopravu a pak další track, třeba Jason Derulo, Savage Love, totální party věc, za chviličku tady na Fajnu, tak zůstaňte se mnou.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
2: Víte, že autobaterie obsahují pro přírodu i člověka celou řadu nebezpečných látek? Společnost BMW Czech Republic SRO se hlásí k individuálnímu plnění povinností a zajišťuje vám možnost odevzdat vysloužilé automobilové baterie zdarma na místa zpětného odběru. Více na bmw.cz.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
8: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
9: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
5: Minutka po čtvrtý odpoledne a my se musíme něco dozvědět společně s Matějem.
6: Ceny ropy po víkendové eskalaci napětí na Blízkém východě opět rostou. Barel severomořský ropy Brent si připsal už téměř 5% a prodává se za zhruba $80. Trhy tak nervózně reagují na pokračující boje mezi USA a Íránem o klíčovej hormuzský průliv. Snažíte se vyřadit z jídelníčku cukr a doufáte, že vás na něj časem přejde chuť? Tak to pro vás věci mají špatnou zprávu. Lásku ke sladkému se nikdy úplně neodnaučíte, máme ji totiž biologicky zakódovanou. Můžete tak sice omezit porce, ale vrozený touhy po cukru se mozek už nezbaví. A bejt v Praze single je pěkně drahej špás. Podle nových dat zbyde lidem žijícím o samotě v hlavním městě po zaplacení nájmu a poplatků jen necelých 7000 korun měsíčně, což je nejmíň z celé republiky. A paradoxně dvakrát míň, než kolik na konci měsíce zbyde nezadaným na Ústecku.
5: Fajn. Musíme mrknout taky na silnice. U obce Podbořany je nahlášený velký požár. Jízdní pruh je tam celý uzavřený, takže opatrně, tam ideálně asi moc nejezděte. Potom máme kyvadlový provoz taky u obce Svitávka na Blansku. Jezdí se zase jenom jedním jízdním pruhem, protože tam uvízl nákladák v podjezdu. V Praze máme dvě havarované vozidla v ulici Střekovská, zase projíždějte s nejvyšší opatrností. No a D5 na trase Rozvadov Praha, porouchaný vozidlo, máme očekávat zdržení, ale to bude asi jenom bokem. Ať tak či tak, dávejte bacha, jezděte opatrně, lidi už se chystají na víkend, znáte to.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. 3, 2,
8: 1. Už za hodinu Jindra Žampa. Ale teď. And now.
9: Yeah. 5, 4, 3, 2, 1.
5: Krásný čtvrteční odpoledne, ladíte Fajn Warm Up, před náma už čtvrtá společná hodina. Já doufám, že moje dnešní mise už je docela splněná, že už jste se rozjeli, naladili na ten blížící se víkend. Jo, já to opakuju 20krát, ale je to důležitý. Čtvrtek, malej pátek, takže my si to tady uděláme hezký. Já jsem vám slíbila party tracky, no a na něj zrovna teď jdeme. Jason Derulo, jeho Savage Love. Jestli máte nacvičený TikTok taneček, chci vás vidět ho teď tančit, pojďme na to.

Alexa, Faithless, New Religion. Doufám, že tenhle track už vás pořádně roztancoval. Čtvrtek od polko a já mám pro vás nový slovo do slovníku. Heliofilie. Neklid, není to žádná nemoc, žádný strašák z lékárny, jenom takový fancy název pro to, když fungujete na solární pohon. Ano, přesně ty stavy, kdy vylezete ven na sluníčko a řeknete si, zase konečně můžu žít. Ale jakmile se na dva dny zatáhne, tak blik. Přepínáme do nouzového režimu, jsme nepoužitelný a nálada je pod psa. Prostě lidi, co sosají energii ze sluníčka jako ještěrky na kameni, jsou heliofilici. Jakmile prší, je to pro ně osobní tragédie, ale 100 lidí 100 chutí, že jo? Někdo potřebuje třicítky a potit se i za ušima, jako je třeba teď, a jinýmu je nejlíp, až když v říjnu vytáhnete ten obří huňatej svetr, horký čaj, venku si chravo, pohoda, žádný lidi, žádný horko, totální klídek. Takže teď chci rozproudit debatu tady s váma. Jaký je za vás nejlepší roční období, respektive jaký roční období vám nejvíc dobí baterky a proč? Jestli jste teda solární baroni, bez slunce upadáte do klinické smrti, nebo naopak ožíváte až s podzimní mlhou. Napište mi to 724-634-634, ať tak či tak, je důležitý si to udělat hezký. A to umíme s dobrýma songama Hurts, Purple Disco Machine a jejich Wonderful Life právě teď.

0: jakýho počasí čerpáte dobrou energii, protože pro někoho to je sluníčko, to jsou heliofilici, ale někteří možná mají radši déšť. Trézy píše, že sluníčko vidí rád, ale je kamarád i se zimou. Užije si samozřejmě víc, když dobíjí baterky na slunci, u vody, ale zima je zase na odpočinek, což je pravda. Verča píše, že za ní je to jaro, protože není takový horko ani zima a dá se chodit s kamarádama ven, aniž by umírali vedrem. No a Martin, ten píše, že má taky rád sluníčko, dodává mu energii, akorát ty teploty by nemusely být tak vysoký. Shodneme se na tom, že sluníčko, vitamin D, dopamin, dobrá energie, je to jasný. No a dneska máme všechno. To je náhodička. Tak za další songy pro dobrý den už za chviličku, třeba Camarade Be Mine, nebo taky trošku romantiky Dave Thames, jejich Rain Dance. Za chviličku tohle všechno, tady na Fajnu.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdykoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
5: Ekokom. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Flex.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
3: Right, babe.
1: Fine.

jejich totální romantický duet Rain Dance. No a já podávám výpověď. Ne, dělám si srandu, ale můj mozek ano, vždycky, když se mi někdo líbí. Znáte to, stojíte vedle někoho, najednou totální zatmění, zapomenete i vlastní jméno, z pusy vám leze nesmyslný koktání. Jo, vítejte ve světě zamilovanosti. Mozek regulérně stávkuje, psychologové proto mají samozřejmě vysvětlení, jako vždycky, pro všechno. Možná by ale místo vysvětlování těchto jevů mohli vymyslet způsob, jak se toho zbavit, nebo jak to vyřešit, jak to udělat, aby to fungovalo. Ale ne, zatím jenom víme, že za to může koktejl dopaminu a oxytocinu, který nám zaplní hlavu, vypnou kritický uvažování a zapnou režim, růžový brejle na maximum. Proto pak ignorujeme i ty největší svítící red flags, omlouváme na prostý úlety a děláme šílený rozhodnutí. Dobrá zpráva je prej ta, že to časem vyprchá a mozek se vrátí do normálu. Otázka je, co potom vystřízlivění vlastně v tom mozku zbyde? A to mě dneska zajímá. Pojďme se bavit na rovinu o tom, jak vy sami na sobě bezpečně poznáte, že jste zamilovaný. Začne vám drhnout čeština, chováte se jako pubertáci, nebo začnete najednou poslouchat romantický songy, nebo úplně něco jiného. Jak to poznáte? Protože to uvědomění, to taky je někdy zajímavý, kdy to přijde a jakým způsobem. Jasně, s někým se vídáte, ale kdy si řeknete... Jo, asi jsem se zamiloval. Pojďte mi to napsat na 724634634, jak to na sobě poznáte. A k tomu si dáme mistra love songu a písní, který se hodí k milostným aktivitám. The Weeknd, jeho Save Your Tears, právě teď na Fajnu.

0: Ladíte fajn čtvrtek odpoledne a tohle byl ideální song nejen k dnešnímu počasí Bella Kay, I love it, I love it, I love it, ale také k tématu, který společně probíráme, protože jsem se vás ptala, jak na sobě poznáte, že jste zamilovaný. Kuba ze Strašnic píše, že vždycky tím člověkem začne být naprosto posedlej, občas až moc, ale že to je nádherný. No, tomu mě napadá, běžte se podívat na ten horor Obsession, a.k.a. posedlost, dokud to je v kinech. Možná zjistíte, že ne vždycky je ta posedlost tak nádherná. Samozřejmě, odsaď, pocaď, jo, dobrý. No a Ondra mě taky pobavil, ten píše, já to na sobě spolehlivě poznám tak, že začnu dobrovolně dělat věci, které jinak z duše nenávidím. Moje přítelkyně je totální blázen do ranní jogy. Já bych normálně 7 ráno radši skočil z okna, ale když jsem byl čerstvě zamilovaný, tak jsem tam vedle ní tu hodinu na karematce funěl. No jo, když jsme zamilovaný, děláme bláznivý věci, ale je to krásný, že jo? No tak pro nás ostatní si dáme aspoň krásný songy. Za chvilku třeba Glass Animals, Ian Dior a jejich Heat Waves. Tak za chvilku tady na Fajnu.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slavy právě odstartovaly.
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

Glass Animals a Ian Dioury Heat Waves, jeden z posledních songů, který jsme si tady společně dneska ve čtvrtek dali, protože víte, co se blíží. Dneska jsem to trošku změnila, blíží se 5. hodina a s tím se blíží taky Jumpy, který pro vás má dávku nový energie, nových témat a se kterým si 100% užijete zbytek čtvrtečního odpoledne. Moje mise, doufám, byla splněna a doufám, že jsem vás na tenhle malej pátek naladila co nejlíp. Zítra se slyšíme zase od 1 do 5, zase se vás budu snažit přesvědčit, ať někam vyrazíte a užíváte si život. Dneska už to máme za sebou, víme, že ty nejlepší love stories nemusí vždycky vznikat někde venku, že si můžete i napsat přes Instagram, ale já jsem zastánce toho, abyste běželi ven. Takže já už ven běžím, vy se mějte krásně a na rozloučenou vám posílám song, který už brzo budeme moct slyšet naživo, protože se blíží Pitbull, blíží se jednak k vám do uší tady v éteru Fajnu, ale taky do Prahy 26. července v Praze Pitbull. Teď už ale tady jeho hotel room service, takže bye babes!

0: nejlepší ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. 3, 2, 1. Fajn. Už za chvilku Jindra Žampa.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
0: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, chlumec nad cilinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni ve

0: právě teď na fajnradio.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
2: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Pojďme se podívat na to, co se děje ve světě, a o to se postará Matěj.
4: Ceny ropy po víkendové eskalaci napětí na Blízkém východě opět rostou. Barel severomořský ropy Brent si připsal už téměř 5% a prodává se za zhruba $80. Trhy tak nervózně reagují na pokračující boje mezi USA a Íránem o klíčovej hormuzský průliv. Snažíte se vyřadit z jídelníčku cukr a doufáte, že vás na něj časem přejde chuť? Tak to pro vás věci mají špatnou zprávu. Lásku ke sladkému se nikdy úplně neodnaučíte. Máme ji totiž biologicky zakódovanou. Můžete tak sice omezit porce, ale vrozený touhy po cukru se mozek už nezbaví. A bejt v Praze single je pěkně drahej špás. Podle nových dat zbyde lidem žijícím o samotě v hlavním městě po zaplacení nájmu a poplatků jen necelých 7000 korun měsíčně, což je nejmíň z celé republiky. A paradoxně dvakrát míň, než kolik na konci měsíce zbyde nezadaným na Ústecku.
2: Fine. Fine Drive.
1: Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
2: Fine.
1: Fine Drive.
2: Fine.
1: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
3: OK, 17 hodin, 4 minuty k tomu startuje Fine Drive. 3 hodinky jsou před náma. Čtvrteček, malej pátoček. Pojďme to rozjet do plnejch. Za chvíli si dáme radu, která nám pomůže při nějaký velký hádce. Do toho nabitej playlist odstartuje to Temper Trap a Self Aware právě teď na Fajnu.

Ray hledající svého manžela na fajnu v 17 hodin 11 minut. Hele, lidi, většina hádek vůbec nezačíná kvůli něčemu velkému. Stačí jedna blbá poznámka, špatný tón nebo unavička, no a konfliktíček je na světě. Psychologové ale říkají, že existuje jednoduchý trik. Ve chvíli, kdy cítíte, že to začíná eskalovat, tak si dejte na pár minut pauzu. Ne od sebe utéct, ale jenom se uklidnit. Právě krátká pauza totiž může zabránit tomu, aby se z úplný maličkosti stala hodinová hádka. Já teda nevím, mně to zní jako, že z té hádky člověk malinko utíká, ale zkuste to. Já to doma taky vyzkouším, dáme si vidět, jak to dopadlo. Každopádně mě zajímá, kvůli jaký největší blbosti jste se kdy pohádali. Napište mi to na 724 634 634. Fine Drive. Fine Drive.

0: čtvrteční odpoledne na Fajnu. Já jsem se vás ptal na to, kvůli jaký největší blbosti jste se kdy pohádali. Máme tady zprávu od Verči, která mi napsala: já jsem se jednou s kámoškou pohádala kvůli tomu, že na mě dala na TikTok a ani mi o tom neřekla. Pak jsme se chvíli nebavili, ale pak to zase bylo OK. Tak to jsem rád, že jste se, holky, usmířili. Kvůli TikToku se takhle hádat, jo? Pak mi napsala Tereska, ta napsala... Honza napsal, nechal jsem mokrý ručník na posteli. Ten den jsme se spolu moc nebavili. To zní hodně jako u nás doma. A Jirka napsal, řekl jsem, za 5 minut jsem hotovej. Bylo z toho 40 minut.
1: Jo, takhle. Tak to respekt, kámo. Fine Drive.
2: Fine. Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
6: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit.

0: levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Den bez dobrý hudby.
3: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: Miluješ výzvy? Tak tohle si nemůžeš nechat ujít. Red Bull 400 se po 5 letech vrací na ještět.
1: Hele, jestli máte pocit, že jste v dobrý kondičce, tak tohle vás hodně rychle prověří. Red Bull 400 se po 5 letech vrací na ještět a není to úplně pohodinový běh. Čeká vás 400 metrů do skokanského můstku se sklonem až 35 stupňů. Takže už po pár metrech budete vědět, do čeho jste se pustili. Na start se postaví přes 1000 lidí, od hobíků až po profíky a klidně tam můžete běžet i vy, pokud je vám 18+. Hele, jestli si chcete dokázat, že na to máte, tak přihlášky najdete právě teď na redbull.cz/400 a já vám budu extrémně držet palce, protože já bych tu bláznivost rozhodně nedal. Velký respekt pro vás.
0: Red Bull 400. 8. srpna 2026 na Ještědu.

0: Eden, Fever Dream, 17 hodin, 42 minut, to je aktuální čas, posloucháte fajn. A hele, já mám takový pocit, že čím víc máme nejnovější technologie, tím víc nás stejně táhnou věci z minulosti. Takový kazety, VHSky, starý foťáky, vinylky a přitom spousta z nás vlastně tu dobu ani nezažila. Psychologové říkají, že to není jenom trend, je to možná tím, že jsme pořád online a hledáme něco, co nás na chvíli zpomalí. A mě zajímá jedna jediná věc, a to, co je taková ta stará věc, kterou máte doma, nebo byste jí klidně chtěli zpátky. Jestli to nějaký Walkman, nějaký VHSky, nebo třeba já jsem naprosto miloval iPod. Napište mi nějaký starý OG věci na 724 634 634.
1: Fine Drive.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Už tam budem?
12: Nech toho!
11: Raději už tam budem?
12: Přestaň! Chtěl mě vedro!
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

Ready Mental a Khalid, All I Know. Máme čtvrtek, malý pátek na fajnu a bavili jsme se o tom, co je taková ta stará věc, kterou máte doma, nebo byste jí klidně chtěli vrátit zpátky, něco jako VHSky, vinily a tak dále. Domino mi napsal, lidi se vrací k vinylovým deskám, já osobně ke starým mopedům. To je hustý. Na něčím takovým jsem se nikdy nezajezdil, ale musí to být vlastně ultra cool. Pak tady máme zprávu od Verči, Polaroid. Je pravda, že tahle ta věc je pořád hodně v trendu. A potom tady Nikče napsala, já bych si nejradši zase psala na ICQ. Dneska máme milion chatů, ale stejně mi přijde, že jsme si tehdy psali víc. Tak na to jde říct jedna jediná věc. Au!

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otravně.

0: napíšeš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj fajn job
0: na tebe čeká právě teď.
1: Na fajnradio.cz.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Rosnička Jindra za Majkem, aktuálně máme 29 stupňů, je oblačno, ale zítra je střední výstraha, čekají nás bouřky a pršet bude i v sobotu a v neděli. Ajajajajajajajaj.
1: Fajn.
2: Pojďme se ještě podívat, jak to jezdí nebo nejezdí. Na silnicích je teď většinou plynulej provoz, ale tradičně potřebuje počítat s hustší dopravou kolem Prahy, Brna a dalších velkých měst. Zvýšený provoz je taky na hlavních dálnicích, hlavně na D1, D5 a D8. No a pokud vás na trase chytne bouřka, tak zpomalte a počítejte s horší viditelností. Takzvaně ne na turka.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Fine Drive. Jindra Žampa.
2: OK, 18 hodin, 2 minutky k tomu, startuje druhá hodinka Fine Driveu, jsem rád, že jste u toho se mnou. Za chvilku si řekneme, co novýho se děje v hudebním světě. No a čtvrtek, malý pátek, odstartuje to Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

0: Girls. Borec, který se nebojí každý den do svého nahrávacího studia chodit pěšky, nám dohrál na fajnu v 18 hodin 9 minut a lidi, hele, jestli se těšíte na nový bangry, tak musím říct, že druhá polovina roku bude neskutečně našlapaná. Ještě letos se máme dočkat nových alb od velkých men, jako je Ariana Grande, Tyla, Shabuzi, Amy Shark nebo DJ Khaled. A není vyloučený, že se přidají i další interpreti, kteří si zatím vydání nových desek nechávají jako překvápku. Já se na to extrémně těším, bude hodně co poslouchat.
1: Fine Drive. Fine Drive. S

0: Máte fajn, tohle to byl Fastboy, 18 hodin, 20 minut, to je aktuální čas a hele, to první, po čem ráno žáhnete, o vás možná řekne víc, než si myslíte. Teď to nemyslím dvojsmyslně, ale psychologové totiž tvrdějí, že prvních 10 minut po probuzení může ovlivnit celý zbytek dne. A místo toho, abychom hned otevřeli Instač nebo TikTok, doporučujou dát si sklenici vody, trochu se protáhnout a nebo se jen na chvíli nadechnout. To je něco, co by mě nikdy nenapadlo, tak schválně. Ale po čem sáhnete vy jako první? Je to mobil, anebo máte nějaký svůj ranní rituál? Napište mi to na 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
5: Ekokom. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: To nejlepší z hitparád.
8: To nejlepší ze streamu.

Posloucháte Fajn ve čtvrtek 16. července. Tohleto byly Huntrix a my jsme tady řešili, po čem jako prvním ráno sáhnete, tak to může dost ovlivnit váš den. Ptal jsem se, po čem vy sáhnete jako první. Ellen napsala, bohužel mobil. Vždycky si říkám, že se jen podívám na čas a o 10 minut později jsem na TikToku. Ajajajaj, tady cítím velký ranní scrolling. Pak mi napsal Martin a ten napsal, jdu si udělat kafe. Bez něj se mnou stejně nikdo nepromluví. Chápu, ranní kávec je prostě důležitý. A pak tady máme Davida a ten píše, budík vypnu asi třikrát a pak teprve řeším život. Třikrát je ještě dobrý, já to mám tak pětkrát.

Fajn Drive. Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

0: Joe, End of Beginning, posloucháte fajn, 18 hodin 42 minut, to je aktuální čas a lidi, mě zajímá, kolikrát už jste slyšeli od kámošů, kámo, uteč od ní, to nemá cenu, no abyste stejně neposlechli, možná za to ani nemůžete, když jsme totiž zamilovaní, máme růžový brýle, tak mozek funguje trochu jinak, vyplavuje hormony, který nás nutí toho druhého idealizovat, takže přehlížíme i věci, které bychom normálně viděli hned. Až čas většinou vrátí náš pohled zase zpátky na zem. Hele, schválně mě zajímá, přehlédli jste někdy ve vztahu úplný red flag, který vám dneska přijde úplně očividnej? Napište mi, jaký máte zkušenosti na 724-634-634.
1: Fine Drive. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Party, svatba, ples. S Clip-in vlasy od Gold Hair můžeš mít dlouhé vlasy, kdekoliv budeš chtít. Vlasy si sama prodloužíš za pár minut i bez kadeřníka. A ceny? Na goldhair.cz vždy férové. Goldhair.cz. Buď krásná pro každou příležitost. Goldhair.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
10: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.

0: Chemical Brothers, posloucháte Fine v 18 hodin 52 minut a my jsme se bavili o tom, jestli jste někdy přehlédli ve vztahu red flagy, který vám dneska přijde úplně očividnej. Radka napsala, říkala jsem si, že je jen trochu žárlivej, zpětně mi došlo, že kontrolovat mi mobil fakt není normální. No, to není úplně v pohodě. Pak mi napsala Natálie, všichni kolem mi říkali, že je namyšlený. Já byla zamilovaná a neviděla jsem to. To mi připomíná, minulý rok se byl namyšlený, letos už to nemá chybu.
1: Když playlist nestačí, přijde Drive. Drive. Fajn.

0: Majek nám zakončují druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je poslední hodinka a tu odstartujeme klasicky desetiminutovkou podle vás, tak pojďte riktovat tracky, protože já je budu hrát.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
3: Fajn. Co se tady děje?
2: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Fine Drive, Jindra Žampa.
0: Je to tady, 19. hodina odbyla, 1 minuta k tomu, startuje 3. hodinka Fine Driveu, díky, že jste u toho pořád se mnou. No a vy se právě teď můžete stát hudebními producenty Fineu, protože já teď jdu smazat náš aktuální playlist a dám tam to, co vy mi nadiktujete. Číslo je 724634634, pojďte mi psát SMSky na WhatsApp nebo na Instač Fineu, časomíra je na 30 sekund a startuje právě teď.
12: 10 minutes for you.
13: 10 minut tvých songů.
14: Máš 30 sekund.
15: Pošli název tvý oblíbený songy.
16: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
17: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát.
18: 10 minutes for you.
0: Už to čeká. 724634634. To je číslo, na kterém teď můžete ovlivnit playlist Fajnu. První napsal Peťa a ten si přeje Štajna 27 a Habibi. OK, může bejt. Co tam dáme jako dvojku? Pojďte na to. Jako dvojku tady máme Zaru Larson a Midnight Sun. Dobře, může bejt. Co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. A do třetice tam máme Wiz the MC, Beez a Honey, Show Me Love. Jste neskuteční borci, pište i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
12: 10 minutes for you.

Posloucháte Fajn, v 19 hodin 8 minut dáváte si 10 minutovku podle vás. Třetí track v pořadí je With The MC, Bees a Honey a Show Me Love a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady máme 3 tracky z těch, o kterých jste si psali, každý je úplně jiný a jenom ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724 634 634, tak bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10 minutovku zakončíme. Linka je volná, tak pojďte do toho, volejte. 724 634 634. 10 minutes for you.

0: Lucy, taky Bees a Honey, Show Me Love. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 Minutes For You. Měl jsem tady na drátě Peču, ale vypadl mi, takže potřebuju od vás záchranu. Číslo je 724-634-634, linka je volná a já potřebuji jednoho z vás, aby rozhodl, jakým trackem dneska tu desetiminutovku zakončíme. Tak pojďte do toho, protože když nezavoláte, tak já budu zpívat a to určitě nechcete. 724-634-634. Pojďte na to, linka je volná a tady už vidím čísla, tak jo. Halo, halo, kdo se dovolal?
1: Dobrý den, Emma.
0: Čau, Emo, jaký máš dneska den?
1: Dneska dobrý, parádní.
0: Tak to je super. Hele, mám tady pro tebe tři tracky, tvým úkolem bude jeden z nich vybrat a poslat ho do éteru. Jsi na to ready?
1: Ok, jsem.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Kanye West a Gold Digger. Okay. Pojďme se dát dvojku, to je z české scény, takový starší track. Sebastian a náhradní díly. A mám pro to ještě třetí variantu a to je Machine Gun Kelly a Youngblood. Tak Emo, je to jenom na tobě, je to ve tvých rukou.
1: Já říkám jedničku.
0: Takže Kanye West tam dáme?
1: Tak.
0: Tak jo, a je někdo, komu bys to chtěla věnovat, ten song?
1: Teďka jsme na cestě s mamkou, takže pro mě a pro mamku.
0: Tak posíláme tobě a mamince, přeju vám krásný večer a krásný léto, mějte se hezky.
1: Děkujem, taky.
0: Ahojte, ahoj. 10 minutes for you.

0: James, Mr. Know It All. Posloucháte, fajn, tohle to je Fine Drive a pojďme si trošičku zatrapnit takhle při čtvrtku. Před náma je Cringe Minute. Napište mi, co trapného se vám v poslední době stalo. Klidně na prásky jde svýho kámoše, mámu, tátu, je to úplně jedno. Hlavně, aby tady bylo trapno. Napište mi trapný storky na 724-634-634. Já to potom rozeberu trapnou tuškou. Fine Drive.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Cringe minute.
1: Posloucháte Fajn, před náma je minuta trapnosti a dneska se o svoje trapno podělil Filip. Ten mi napsal: na festiáku jsem se seznámil s holkou. Kecali jsme spolu skoro celý večer, vyměnili si Instagramy a oba jsme říkali, že se po létě uvidíme. Druhý den jsem zjistil, že jsem si uložil špatný profil. Do dneška nevím, jak se jmenovala. No, tak to je spíš smutný příběh, ale tak doufej, že se tě třeba ona najde, když jste si je vyměnili obou straně. Nebo snad si taky neuložila špatně, no. Když tak zašipujete prostě někoho jinýho, no. Yo, we need a hit music station. Hey. Fine.

0: Fine, Stein 27, vítej mezi náma, song, který nám dohrál na Fine v 19 hodin 41 minut. My se pomalu, ale jistě blížíme ke konci, ale do té doby si dáme třeba ještě tenhle banger. Tate McRae a Just Keep Watching. Já jsem se našel, že v rozhovoru Tate prozradila, že největší inspiraci na psaní bere z obyčejných konverzací. Když někdo řekne zajímavou větu, tak si ji okamžitě zapíše do mobilu a často z ní později vznikne text písničky. By mě hodně zajímalo, co by napsala za song, kdyby viděla moji konverzaci s bývalkou.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
5: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
6: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Šik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: JN Interiér.
4: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
5: I táta přece vaří.
3: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
4: www.jnointeriér.cz.

Fine Drive, Indra Jampa. Indra Jampa. Hit music now.

se s váma loučím. 3 hodinky Fine Drive utekly jako voda. Díky, že jste u toho byli se mnou. Zítra je pátoček, dáme si spolu aspoň hodinku Fine Drive. Od 17 do 18 se na vás budu těšit. No a dneska si dejte Next Generation. Dneska mě tady za Majkem vystřídá Tal Valentína, nováček mezi Next Generation. Tak za mě už jenom ty dvě slova.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Ahoj, tady Valentína a teď na chvíli přebírám vysílání Fajn Rádia a budu pouštět nějaký moc fajn písničky, které teď miluju nebo které nedávno vyšly. A taky uslyšíte pár mých a pokud budete poslouchat až do konce, pustím vám svoji ještě nevydanou, takže stay tuned. Jako první bych vám chtěla pustit moji písničku Just a Glance, která je spíš rapovější a beatovější a pak následuje v mých očích totální královna Anet X s její písničkou Close Friends.
1: Next Generation.

0: Next Generation. Posloucháte Next Generation na Fine Radio. Já jsem Valentína a jako další vám pustím moji úplně první písničku, která dost dobře zachycuje jedno smutnější období v mém životě. Potom vám pustím Sienu Spyro se svojí písničkou I Don't Hate You.
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tady Valentína, právě posloucháte vysílání Fine Rádia, konkrétně Next Generation, a my pokračujeme s mojí zatím jedinou českou písničkou Doufám v tebe, která mi vždycky připomene zimu. A následuje nová písnička od Pam Rabbit, Soustřeď se a upřímně I'm in love. We are number one. Next Generation. Number one.

0: Generation.
1: Number one hit music station.
2: Tady Valentína, posloucháte Next Generation a následuje písnička, kterou jsem napsala už ve 13, ale nahrála jsem ji až teď nedávno. Je inspirovaná snem, kterým se mi vyril do hlavy tak moc, že jsem o něm musela napsat songu. K tomu Malcolm Todd se svou písničkou E-Rings, která mi dost často hraje v hlavě.
0: Here we go. Number one hit music station. Next Generation.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky lístky.

0: právě teď na fajnradio.cz. Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: sny. Prospánek. Spět lépe. Žít lépe.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: Vyřešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Hej, už máš řidičák?
8: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
8: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
9: Turn this up. Hey. These are the hits I love.

0: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Fajn, vždycky.

Cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. All the hits right here.

0: Hudba.
1: Hvězdy. Zákulisí.
0: A to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn. Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn. Tvoje léto má soundtrack.
1: Fajn.
2: Are you ready for this?
0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
0: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
2: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
9: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
9: Vždycky fresh.
1: Fajn.
10: Flo Rida,
11: bad boys,
10: Alexander, girl, I know what you like.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.